Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Jsem v čínském znamení pes a z toho

to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

0: Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, se rozhodl.

0: Jo, tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no, hrát normálně, jasně.
0: Chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat s těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně opěvován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice. Řekl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasné, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku. Můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Pana Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia. A,
6: tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti naspaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem to proles, pač si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to tak já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my vás?
8: A prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme, děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: přeju vám vše dobré a jste šťastný a zdravý. A hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: Já čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnul. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materskej.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas... U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte tohle byl smiešný muž. Ale i Julo přešel na veľké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Henidena Gamačova. A čajce ešte je to.
11: To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
10: No, no, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam.
1: Čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavé.

0: jiného. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
3: Byl, no. Byl jo. Několikrát.
2: A jaké to bylo? Co jste zažil?
3: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
2: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně. No, už to chápu.
3: To nevím, jestli...
2: Tak ještě na Broadway a je to.
3: No, tam jsem také několikrát viděl.
2: Všude byl, všechno znám.
3: Kousku.
2: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a vám hlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
9: Nashledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
14: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
15: Ježíš, ale 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
14: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slučko?
14: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
14: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prý se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystra, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No, ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
11: No, na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, nasklé.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide, Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, měli jsme z Milníka, jo? Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane Říši, jestli chci čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Říši, čůrat. Pane Říši, kakat. Pane Říši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z té
7: hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde, že...
7: A tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte to tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před vysokými teplotami varují meteorologové. Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Dva vítěze má stav baroku v Hranicích. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia. Slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čekají mimořádně horké dny. Od dneška by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku. Od čtvrtku se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přeháňky a bouřky. Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují.
2: Máme omezený výkon některých agend. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
0: Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet už loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu, likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji a tamní úředníci rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Kdy bude uzavřený, to nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek zákonem procesu.
0: Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy Čápa zvítězily v soutěži stav baroku města Hranic. Rozhodla odborná komise, ocenění uděluje více než 20 let. Letos poprvé podpořila dvě stavby. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
4: Nám se stává, že některý rok nevybereme žádnou stavbu, tentokrát nás ale oslovili hned dvě stavby a odborná komise usoudila, že by byla opravdu škoda, kdyby jedna z nich zůstala opominuta. Jsou to stavby, které jsou velice odlišné od sebe, takže by se i těžko posuzovalo, která z nich by si ten titul zasloužila víc. Sport.
0: Jakub Menšík, tenista z Prostějova, vyhrál po 4 hodinách ve Washingtonu zápas přerušovaný deštěm s Američanem Svaldou 2-1. Se staronovým trenérem Petrem Fialou, který na pozici hlavního kouče nahradil Roberta Petrovického a kompletním mužstvem zahájili tréninky na ledě v přípravě na novou sezonu hokejisté Olomouce. Kádr Hanáků prošel po nepovedeném minulém ročníku rozsáhlou obměnou. Na straně odchodů figuruje 9 jmen a seznam příchodů čítá dokonce 12 hráčů. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany mezi 268 a půltým a 268 kilometrem se jezdí zúženými pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 29. července a svátek má dnes Marta. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes se čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Spálený a právě teď bude znít skupina Elán. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 29. července. Svátek má paní domu. No, Marta, je Marta. Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
3: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
4: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
5: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnou nemohlo. Říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získal stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
6: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.
7: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 29. července, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Marta. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká slunce peče, déšť poteče, no dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce. Ulice Stupkova 14,5 stupně, Prostějov 16 stupňů Celsia, píše Monika, chystá se do práce, ať se v ní daří. Šumvald 13 stupňů, vzkaz od Evy, ta bude dnes sklízet a zavařovat okurky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Návštěvu muzea, výlet nebo policejní přednášku o podvodech zahrnuje program příměstského tábora pro seniory, který se poprvé koná v Tršicích na Olomoucku. Zhruba 20 účastníků se schází každý den v 8 hodin ráno. Z myslivecké klubovny pak vyráží na výpravy.
1: Dobré ráno, táborníci. My vás tady vítáme.
2: Vítá účastníky příměstského tábora pro seniory v Tršicích na Olomoucku jeden z jeho organizátorů, Tadeáš Vybíral.
1: Každé ráno tady v 8 hodin máme pro vás připravenou tu svačinu.
2: Na první nástup dorazilo 17 seniorů z okolních obcí.
3: Marie Mrlinová z Tršic. No, je to bomba, oni jsou totiž hrozně šikovní, ty vedoucí, co tady to dělají několik roků pro děti už.
4: Pro nás je ten tábor podle mě úžasný relax, protože seniori v prázdniny většinou tráví čas tak, že hlídají vnoučata a zavařování a tak dále.
3: Můj chlap sedí u televize od rána.
4: No, a my si teda tento týden dáme od toho všeho oraz. Moc se na to těšíme.
2: Vaše jméno?
4: Marie Fialová.
2: Dorazila i parta z Veselíčka na Přerovsku. Vlastimil, Jaroslav, Vašek, Zdeněk a také Jan, který kamarády na tábor přihlásil.
5: Aby měli něco, co dělat. Jako. Ne jenom krmit ptáčky z hlavičky. Máme partiu a děláme svoje akce. A tak to jsme zkusili, co to vlastně bude.
2: Tadeáš Vybíral popisuje, kde se nápad na příměšťák pro seniory vzal.
6: My už čtvrtým rokem děláme tábor pro děti a přišel dotaz, proč neuděláme něco i pro seniory. Takže jsme začali plánovat, začali jsme do toho dávat všichni své nápady a dopadlo to tak, že jsme se tady dneska setkali.
2: Říká s tím, že na tábor se přihlásili i lidé, kteří se jinak do společných aktivit v obci příliš nezapojují.
6: Jsme právě za to rádi, že to vyhledali i tací lidé, kteří třeba vůbec nemusí mít nějakou jako orientaci ve společnosti, třeba nechtějí, a tohle to nás právě nadchlo, že se právě ozvali nám a šli do toho s námi.
2: Táborníci se vypraví třeba do lesa nebo na obecní úřad v Tršicích.
6: Máme i návštěvu muzea místního. Přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech. Čeká nás i celodenní výlet. To se spojíme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice.
2: Podle Mileny Hesové, předsedkyně krajské rady seniorů Olomouckého kraje, je pořádání takových aktivit pro seniory důležité.
7: Sociální kontakt dávám opravdu k podzimu života na jedno z prvních míst, kde bychom měli pomáhat, jak to půjde jenom. Fakt jsem přesvědčena o tom, že to duševno je základ toho fyzického zdraví, které si musíme nějakým způsobem pěstovat.
2: Právě Krajská rada pro seniory pořádá každoročně pobytový tábor, na který přijíždí 200 účastníků. Je o něj takový zájem, že pořadatelé mají pro zájemce pořadník. Z Tršic Barbora Taševská, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos skoro 6¾ tuny z hektaru je zatím o něco nižší než v loni, informovalo ministerstvo zemědělství. Prostějov nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpinky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé, píše se v tiskové zprávě radnice. Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum hranické propasti, uvedla památkářka hranické radnice Martina Cvešperová. Středisko pro lidi bez domova při Olomoucké charitě vyhlásilo na dnešek sbírku. Dárci můžou přinášet věci od 8. do 16. hodiny do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny. Ze sportu. Novým trenérem Jiřího Lehečky, člena prostějovského tenisového klubu, je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po dálnici D55, silnici první třídy číslo 55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kouty nad Desnou budou cílem dnešního putování Mirka Kobzy. Možná vás překvapí, že za vznikem této dnešní součásti sousední Loučné nad Desnou stála více než cestování do hor průmyslová výroba skla, ale třeba i drátu. Podrobnosti přinese dnešní rozhlasová pohlednice o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 29. červencového rána, je tady středa, za půl minuty bude 6:15 a svátek má dnes Marta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Uničově 13 stupňů, vzkaz od Milana. Chomoutov jasno 13,5 stupně, napsala snídající Eva. A Zábřeh 12 stupňů Celsia, chystám se do práce. To už píše Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štenberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Olomoucká zóna na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zóna na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Vzpomeneš si, Eva Farná a skupina Miraj zněly na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystají Nedvědi a song Máme jen sebe. Dobré ráno, za 10 minut bude 6 hodin. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004 Roman Šebrle. Dozvíte se například i to, jestli tušil, že ho jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle tu jsem dostal. No.
0: Celý rozhovor s Romanem Šebrlem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Sebe. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Výnosy ze žní v regionu jsou zatím nižší než loni. Sbírku na opravu kostela pořádají v Mostkovicích. Nově opravený bude studentský úklub v Olomouci. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos skoro 6¾ tuny z hektaru je zatím o něco nižší než loni. Žně jsou letos rychlejší. Minulý rok na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen 1/3 polí s obilím, informovalo ministerstvo zemědělství. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným rozšířením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních mají řidiči od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22. hodiny. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
3: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
2: Farníci z Mostkovic na Prostějovsku pořádají veřejnou sbírku na opravu fasády tamního kostela na Nebevzetí Panny Marie. Jde o jeden z nejstarších kostelů na Prostějovsku. Historie kulturní památky sahá do poloviny 12. století. Rekonstrukce bude stát bezmála 7 milionů korun. Podle organizátora sbírky Jana Růžičky opravy rozdělí do dvou etap.
4: Se vlastně nejprve opraví, která asi nejvíc hoří, řeknu ta věž vstupní celá, a druhá etapa bude ten zbytek toho kostela. V současné době tedy je tam nějakých 80, přes 80 tisíc nazbíráno, všem dárcům děkujeme.
2: Studentský úklub Olomouci po letech znovu ožije. Opravy za 27 milionů korun zaplatí Univerzita Palackého. Klub je mimo provoz od roku 2018, otevřít by měl příští jaro. Podle prorektora Matěje Dostálka bude fungovat jako centrum studentského a kulturního života. Sport. Hokejisté Olomouce zahájili přípravu na ledě. K týmu se připojili všichni hráči, kteří se dosud připravovali individuálně. To platilo pro všechny cizince, včetně Kanaďana Zacha Senišina, který někdejší volbu v prvním kole draftu NHL. Na Hanou přichází po tříletém angažmá v Německu a krátké anabázi na Slovensku.
5: Byl jsem v kontaktu s Olomoucí už loni, když jsem odcházel z Německa. Tehdy to sice nevyšlo, ale jednání na mě udělalo dobrý dojem. Sezóna pro mě neskončila dobře, neodehrál jsem toho tolik, kolik bych chtěl, ale byl jsem rád, že jsme se brzy k jednání s Olomoucí vrátili. Slyšel jsem o celém klubu jen to nejlepší, hlavně o fanoušcích a o tom, jak mají tady hokej lidi rádi. Takže jsem moc rád, že se všechno podařilo dotáhnout.
2: Na ledě trénovali i další nové posily, útočníci Spodňák, Berglund a obránci Freibergs s Gevízem.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po D55 silnici 55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, jsme v polovině pracovního týdne, teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Můžeme tak plánovat výlety i práci na zahradě či zahrádce. No já mám tolik plánů, že by to chtělo víkend odstartovat už zítra. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o zbližování německé a české katolické mládeže v Ostružné. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková Neuč slunce hřát. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O zbližování německé a české katolické mládeže v Ostružné na Jesenicku se psalo v deníku Našinec na konci července 1926. Více nám řekne Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V nejsevernějším cípu Moravy, ve Spornavě, tedy Ostružné, pořádal Ústřední svaz německé katolické mládeže organizační týden pod vedením pánů Schlusseho, Edilberka a Capa. Novináři zmiňovali, že zajímavé bylo, že pozvání přijal zástupce generálního sekretáře Sdružení katolické mládeže v Čechách, doktor Stanislav Řezníček z Prahy, jenž do debaty, zvlášť o poměrech českých organizací mládeže, zasahoval česky. Jeho projevy, které tlumočil do němčiny páter Augustin, nalézaly plno pochopení u účastníků. Psalo se: doufejme, že tento první krok k dorozumění katolické mládeže obou národností přinese hojného ovoce jak katolické věci, tak i naší drahé vlasti. Průkopníkem toho jest ostruženský farář Dominik Škrda, který svůj úkol pastýřský za dnešních poměrů v takovém místě těžký vzorně plní.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 29. července a svátek má dnes Marta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec takový leden. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Prostějov jasno, 15 stupňů Celsia, hlásí Vlasta, Šternberg Aleš, 13 stupňů a jasno, to už je vzkaz od Adama.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, 4 úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.

0: Do úterního, do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, jak ten čas utíká. No, některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmara, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové varují, ode dneška by měly teploty stoupat nad tropickou 30. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před extrémní zátěží teplem a rizikem vzniku požárů. Hekři napadli městský úřad v Šumperku, jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali v pondělí večer, případný únik dat prověřují. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet už loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji, tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA, kdy bude uzavřený, nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout. Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy Čápa zvítězily v soutěži Stavba roku města Hranic. Rozhodla odborná komise, ocenění uděluje déle než 20 let. Letos poprvé podpořila dvě stavby, uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský. Ze sportu moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu, v individuální soutěži skončil 5. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D46 z Prostějova do Olomouce, stojí na 27. kilometru u Držovic.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na opravě a rozšíření základní školy pracují dělníci v Rokytnici na Přerovsku. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Na opravě a rozšíření základní školy pracují dělníci v Rokytnici na Přerovsku. Víc než 100 let stará budova nevyhovovala potřebám výuky, především z kapacitních důvodů. Děti z obce se do ní nevešly. Na investici za 28 milionů korun samospráva získala dotace.
1: Škola byla naplněná až po střechu žákama. Dvakrát jsme navyšovali kapacitu, kterou už přivřela oči hygiena, takže jsme museli přistoupit k tomu, že přistavíme dvě učebny.
2: Provázení Kamil Malenda, nezávislý starosta Rokytnice. Z přízemí školy zůstane jen skelet. Dělníci s bíječkami bourají celé vnitřní uspořádání. Jednou z místností právě projíždí pásový vůz, vypadá to jako nějaký malý nakladač z radbicí.
1: Tady se sanují základy, protože přišlo se na to, že základy jsou pouze kamenné sypané do určité hloubky a je potřeba to zasanovat hlouběji, tak se to podkopává po částech, dobetonovává, aby ty základy byly stabilní a udržely potom tu stavbu. Tady budou sociálky vlastně. Chodba spojovací s tou novou částí a starou.
2: A vcházíme už do nové části.
1: A tady budou dvě nové vlastně učebny. To je to rozšíření vlastně té budovy o dvě nové učebny.
2: Investice je to asi nemalá pro obec vaší velikosti.
1: No, vysoutěženo bylo za 28 milionů a máme na to dotaci ve výši 12 milionů. Tak máme našetřeno z minulých let, to znamená nějaké rezervy, které jsme použili a samozřejmě brali jsme si teďka ještě úvěr.
2: Kolik máte vlastně ve škole tady dětí?
1: Kolem stovky.
2: A máte pět tříd vlastně?
1: Pět tříd, ano, to je ten první stupeň. Bude to stát za to, protože ta škola to určitě potřebovala.
2: Vy jste docela v časovém presu, všechno během těch letních prázdnin se asi nestihne dokončit.
1: Všechno určitě ne. Tam chceme hlavně dodělat třídy nahoře a sociálky, aby nám hygiena povolila nějaký předčasný užívání provozu, aby jsme vlastně ty tři třídy nahoře využili.
2: Přízemí ale dělníci dokončí až v prosinci. Do té doby se budou muset školáci učit v náhradních prostorách, a to v Hasičském muzeu a v Sokolovně. Z Rokytnice Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Zatím málo oblačnosti a bude tomu po většinu dnešního dne. Vypadá to, že ta obloha bude maximálně polojasná někdy v odpoledních hodinách. Odpolední maxima by se měly pohybovat někde mezi 27 až 31 stupní Celsia. V 1000 metrech na horách to bude někde kolem 23 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Tak zítra už to bude horký den, měli bychom se na to připravit. Ta noc, v průběhu noci málo oblačnosti, teploty někde většinou mezi 17 až 13 stupni a vítr jen slabý, většinou proměnlivý do 3 metrů za sekundu a zítra podobně jako dnes málo oblačnosti, maximálně nějaká polojasná obloha bez srážek. No a ty odpolední teploty by se zítra už měly pohovat mezi 32 až 36 stupní Celsia v 1000 metrech na horách. Bude rovněž teplo, teploty někde kolem 27 stupňů, vítr slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je s pedlahvemi. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže volně podél trupu drží pedlahve. S výdechem jdeme do předklonu. Pánev tlačíme vzad, váha na patách, kolena mírně pokrčená. Opět s výdechem přitáhneme lahve k pasu. Vrátíme zpět do natažených paží a zpět do stoje. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. V Teplicích nad Bečvou otevře v září nové infocentrum Hranické propasti. Podrobnosti ve zprávách celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Do Česka se vrací tropy. Oprava cesty do Polska z Uvalna na Bruntálsku potrvá do konce října. Nové infocentrum otevřou v září v Teplicích nad Bečvou. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Teploty v Česku znovu stoupají. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupně Celsia. Nejteplej by mělo být podle meteorologů v pátek. Mohli bychom naměřit až 39 stupňů Celsia. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry. Postupně se bude rozšiřovat do dalších částí Česka. Do konce října potrvá oprava cesty z Uvalna na Bruntálsku do Polska. Jde o zhruba kilometrový úsek. Řidiče čekají komplikace. Teď je provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů. Úplná uzavírka začne v polovině září a potrvá do poloviny října, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
2: Je tam v opravě jeden propustek a jeden inundační most a jinak je to povrch vozovky. Ten povrch vozovky už byl starší, vykazoval značné poruchy, praskliny, výtluky a tak dál, takže došlo poškození v rámci povodní, takže v té příležitosti se opravuje celý úsek.
1: Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum Hranické propasti, která je nejhlubší sladkovodní propastí světa. Cílem opravy bylo zachovat autenticitu stavby, pokračuje památkářka Hranické radnice Martina Cvešperová.
3: Ta budova vlastně nemá působit, že jsme ji postavili znovu, jak kdyby vypadalo úplně novodobě. Má působit tak, jak působila, když ji postavili, ale s tím důrazem na to, že už je vlastně 100 let stará. Takže autenticita toho objektu bylo to nejdůležitější.
1: Za úpravy bývalého vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou zaplatí Hranická radnice 56 milionů korun. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku pokračují během letních prázdnin mimořádné prohlídky se svítilnami. Konají se každou středu, dnešní začne v 15 hodin. Píše se na webu jeskyně. Sport. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté v soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jakuba Jurku z Olomouce, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Před měsícem ve Francii obsadilo české družstvo v téže sestavě na mistrovství Evropy 10. místo. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Mrtvý jelen leží na vozovce silnice první třídy číslo 44 u Postřelmova na křižovatce na Chromeč, Šumperk a Bludov. Pokud tam míříte, projíždějte velmi opatrně. Poruchané osobní auto budete mít na dálnici D46 z Prostějova do Olomouce, stojí na 27. kilometru u Držovic a dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po dálnici D55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemnou středu přeje Vítek Šoukal. Jsme v polovině pracovního týdne. Teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Máte-li už na něj nějaké plány, držím palce, ať vyjdou. Já se chystám stěhovat, tedy o zábavu bude rozhodně postaráno. Olomoučtí hokejisté v pondělí trénovali na ledě. Jaké to bylo, to uslyšíte do čtvrt hodiny. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jiří Korn a právě teď bude zpívat Elona Machálková, Galaxie přání. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Chystáte se i dnes pracovat na zahradě? Dobře si prohlédněte rajčata a okurky. V červenci si dávejme velký pozor na to, zda se na rajčatech a okurkách neobjeví plíseň. Napadené listy je potřeba hned ostříhat a aplikovat postřik. A je také potřeba chránit rostliny před suchem, přičemž vhodnější je méně častá, za to vydatnější zálivka, aby se závlaha dostala až hluboko do země ke kořenům. No a jestli vytáhnete sekačku, nezapomeňte, sekat trávník bychom měli raději dopoledne nebo naopak k večeru. Při sekání ve vedrech hrozí obnažení zeminy a spálení trávníku. Tak ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 29. července, je čtvrt na 8 a svátek má dnes Marta. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déště poteče, hnod dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Petr je ve Vyškově, sluníčko tady svítí a naměřil 15 stupňů Celsia. V Žárové je polojasno, slabý západní vítr, předpovídané tropy tu ještě nejsou, teplota je necelých 13 stupňů, no uvidíme zítra, píše Tonda. A v Javorníku jasno bez větří 16 stupňů Celsia, napsal František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál,
2: rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte,
2: rozhlas, to je výhra!
4: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Folk týmu.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Olomoučtí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě a to znamenalo i zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně. To platí i pro Zeka Senišina, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v historii klubu. Na Hanou se přesunul po nepříliš vydařené sezóně v Německu a krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zek Senišin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno. Takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
2: Dodal 29-letý forward, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední 3 roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
1: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tím, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
2: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2016 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senišin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
1: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
2: Vypráví se Senišin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
1: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa a nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Otavě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
2: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zek Senišin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu Jakubové Zbořil a Lauko. Před 2 lety dal v německé lize 27 gólů a na to by rád na Hané navázal. Z Olomouce Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S omezeními musí počítat cestující autobusovou dopravou v Jeseníku. V Denisově ulici začala pokládka nového asfaltového povrchu. Linky 112 a 113 ulicí dočasně neprojedou. Informace o výlukových jízdních řádech jsou zveřejněné na webu dopravce. Uzávěrka potrvá do čtvrtku. Prostějov nakoupí za 270 000 korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky, Trpinky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé, píše se v tiskové zprávě radnice. Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum hranické propasti, uvedla památkářka hranické radnice Martina Cvešperová. Středisko pro lidi bez domova při olomoucké charitě vyhlásilo na dnešek sbírku. Dárci můžou přinášet věci od 8. do 16. hodiny do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny. Ze sportu. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. Odstartuje 14. července 2028, informovala Mezinárodní tenisová federace. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na dálnici D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po D55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Příměstský tábor pro seniory se poprvé koná v Tršicích, za chvíli se tam vydáme. Vítek Šoukal přijede dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Návštěvu muzea, výlet nebo policejní přednášku o podvodech zahrnuje program příměstského táboru pro seniory, který se poprvé koná v Tršicích na Olomoucku. Zhruba 20 účastníků se schází každý den v 8 hodin ráno. Z myslivecké klubovny pak vyráží na výpravy.
1: Dobré ráno, táborníci. My vás tady vítáme.
2: Vítá účastníky příměstského tábora pro seniory v Tršicích na Olomoucku jeden z jeho organizátorů, Tadeáš Vybíral.
1: Každé ráno tady v 8 hodin máme pro vás připravenou tu svačinu.
2: Na první nástup dorazilo 17 seniorů z okolních obcí.
3: Marie Mrlinová z Tršic. No, je to bomba, oni jsou totiž hrozně šikovní. Ty vedoucí, co tady to dělají několik roků pro děti už.
4: Pro nás je ten tábor podle mě úžasný relax, protože seniori v prázdniny většinou tráví čas tak, že hlídají vnoučata a zavařování a tak dále.
3: Můj chlap sedí u televize od rána.
4: No, a my si teda tento týden dáme od toho všeho oraz. Moc se na to těšíme.
2: To vaše jméno?
4: Marie Fialová.
2: Dorazila i parta z Veselíčka na Přerovsku. Vlastimil, Jaroslav, Vašek, Zdeněk a také Jan, který kamarády na tábor přihlásil.
5: Aby měli něco, co dělat. Jako. Nejenom krmit ptáčky z lavičky. Máme partiu a děláme svoje akce. A tak to jsme zkusili, co to vlastně bude.
2: Tadeáš Vybíral popisuje, kde se nápad na příměšťák pro seniory vzal.
6: My už čtvrtým rokem děláme tábor pro děti a přišel dotaz, proč neuděláme něco i pro seniory. Takže jsme začali plánovat, začali jsme do toho dávat všichni své nápady a dopadlo to, takže jsme se tady dneska setkali.
2: Říká s tím, že na tábor se přihlásili i lidé, kteří se jinak do společných aktivit v obci příliš nezapojují.
6: Jsme právě za to rádi, že to vyhledali i tací lidé, kteří třeba vůbec nemusí mít nějakou jako orientaci ve společnosti, třeba nechtějí, a tohle to nás právě nadchlo, že se právě ozvali nám a šli do toho s námi.
2: Táborníci se vypraví třeba do lesa nebo na obecní úřad v Tršicích.
6: Máme i návštěvu muzea místního. Přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech. Čeká nás i celodenní výlet. To se spojíme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice.
2: Podle Mileny Hesové, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, je pořádání takových aktivit pro seniory důležité.
7: Sociální kontakt dávám opravdu k podzimu života na jedno z prvních míst, kde bychom měli pomáhat, jak to půjde jenom. Fakt jsem přesvědčena o tom, že to duševno je základ toho fyzického zdraví, které si musíme nějakým způsobem pěstovat.
2: Právě Krajská rada pro seniory pořádá každoročně pobytový tábor, na který přijíždí 200 účastníků. Je o něj takový zájem, že pořadatelé mají pro zájemce pořadník. Z Tršic Barbora Taševská, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 29. červencového rána, je středa, svátek má Marta a za dvě minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné. Dnešní noc byla poměrně chladnější. Po ránu je teplota 14 stupňů. Je skoro jasno, vítřík zatím nefouká. Vlhkost vzduchu 87%. Pečivo na snídani jsem nakoupil, tak můžeme snídat. Dobrou chuť. Zdena z Holubic napsala, u nás je 14 stupňů, svítí sluníčko, chystám se jako každý den zalévat zeleninu a kytičky, potom budu grilovat kuřecí křídla z rýží a sbírat napadané ovoce. Do Loplazy u Nezamyslic 17 stupňů, jasno, vlhkost 73%, píše Miroslav. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás máme 12 stupňů, oblaka jsou pryč, jsme v očekávání veder, už se těší. Pěkné pozdravení všem od Jarušky a Pepy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kouty nad Desnou budou cílem dnešního putování Mirka Kobzy. Možná vás překvapí, že za vznikem této dnešní součásti sousední Loučné nad Desnou stála více než cestování do hor průmyslová výroba skla, ale třeba i drátu. Podrobnosti přinese dnešní rozhlasová pohlednice o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Jeseník nabízí mladým lidem 4 startovací byty v Tylově ulici. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Příjemný den přejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Jeseník nabízí mladým 4 startovací byty. Stavební povolení má první část úseku dálnice D55 přes Napajedla. Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeseník nabízí mladým lidem 4 startovací byty v Tylově ulici. Určené jsou zájemcům od 18 do 35 let, kteří splní podmínky. Nájemné je 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Podle velikosti bytu je to od zhruba 6200 do 6500 korun, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Startovací bydlení je časově omezené. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. První etapa chystané dálnice D55 z Napajedel na Zlínsku do Babic na Uhersko-Hradišťsku získala stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Stavba je rozdělená na dvě etapy. Práce mají začít v příštím roce. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Jde o úsek od dálničního mostu u Napajedel až po estakádu u Fatry. Příprava je rozdělena do dvou etap kvůli změně technického řešení podjezdu, tedy zářezu pod železniční tratí u Spytihněvy.
1: Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové, stály více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu, pokračuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména, teda hlavně jsme to bylo zamýšlený jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
1: Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku bude program Hody u trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město, uvedla Kateřina Sehnálková z kulturních a informačních služeb Přerov.
0: Sport.
1: Prostějovský tenista Jakub Benčík vyhrál po 4 hodinách ve Washingtonu zápas přerušovaný deštěm s Američanem Svaldou 2-1 se staronovým trenérem Petrem Fialou, který na pozici hlavního kouče nahradil Roberta Petrovického a kompletním mužstvem zahájili tréninky na ledě v přípravě na novou sezonu hokejisté Olomouce. Kádr Hanáků prošel po nepovedeném minulém ročníku rozsáhlou obměnou. Na straně odchodů figuruje 9 jmen, seznam příchodů čítá dokonce 12 hráčů.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto srazilo cyklistu na silnici od dálnice D46 do Hněvotína na Olomoucku. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Včera jsem potkal známou, byla nachlazená z klimatizace. Její manžel jí dává prý na tak nízkou teplotu, že u nich doma komáři nebzučí, ale kašlou. Tak nepřehánějme to s výkonem klimatizace, ať potom nejsme nemocní. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? No i na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Už je za chvíli a hrajeme písně, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal David svůj disco příběh. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku má odpověď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k ním však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, užíváme si středu 29. července a svátek má dnes Marta, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec takový leden. No dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Vlaďka z Bohodíkova napsala na modré obloze Beránci a 12 stupňů Celsia. Prosluněný Rýmařov má 13,5 stupně, hlásí Jana Hranice. 14 stupňů jasno, to píše Pavel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
3: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosko.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Na opravě a rozšíření základní školy pracují dělníci v Rokytnici na Přerovsku. Víc než 100 let stará budova nevyhovovala potřebám výuky, především z kapacitních důvodů. Děti z obce se do ní nevešly. Na investici za 28 milionů korun samospráva získala dotace.
1: Škola byla naplněná až po střechu žákama. Dvakrát jsme navyšovali kapacitu, kterou už přivřela oči hygiena, takže jsme museli přistoupit k tomu, že přistavíme dvě učebny.
2: Provázení Kamil Malenda, nezávislý starosta Rokytnice. Z přízemí školy zůstane jen skelet. Dělníci s bíječkami bourají celé vnitřní uspořádání. Jednou z místností právě projíždí pásový vůz, vypadá to jako nějaký malý nakladač z radvicí.
1: Tady se sanujou základy, protože přišlo se na to, že základy jsou pouze kamenné sypané do určité hloubky a je potřeba to zasanovat hlouběji, tak se to podkopává po částech, dobetonovává, aby ty základy byly stabilní a udržely potom tu stavbu. Tady budou sociálky vlastně. Chodba spojovací s tou novou částí a starou.
2: A vcházíme už do nové části.
1: A tady budou dvě nové vlastně učebny. To je to rozšíření vlastně té budovy o dvě nové učebny.
2: Investice je to asi nemalá pro obec vaší velikosti.
1: No, vysoutěženo bylo za 28 milionů a máme na to dotaci ve výši 12 milionů. Tak máme našetřeno z minulých let, to znamená nějaké rezervy, které jsme použili a samozřejmě brali jsme si teďka ještě úvěr.
2: Kolik máte vlastně ve škole tady dětí?
1: Kolem stovky.
2: A máte pět tříd? Vlastně.
1: Pět tříd, ano, to je ten první stupeň. Bude to stát za to, protože ta škola to určitě potřebovala.
2: Vy jste docela v časovém presu, všechno během těch letních prázdnin se asi nestihne dokončit.
1: Všechno určitě ne. Tam chceme hlavně dodělat třídy nahoře a sociálky, aby nám hygiena povolila nějaký předčasný užívání provozu, aby jsme vlastně ty tři třídy nahoře využili.
2: Přízemí ale dělníci dokončí až v prosinci. Do té doby se budou muset školáci učit v náhradních prostorách, a to v Hasičském muzeu a v Sokolovně. Z Rokytnice Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: ČT2. 5 ženatých mužů, 5 klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Meteorologové varují, ode dneška by měly teploty stoupat nad tropickou třicítku, od čtvrtka se pak maxima budou blížit 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali v pondělí večer, případný únik dat prověřují. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji. Tamní úředníci rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA, kdy bude uzavřený. Nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout. Kaple svatého Antonína Paduánského na návsi ve Výklekách na Přerovsku bude mít opravenou fasádu. Původně je podmáčená. Dělníci už stavbu staticky zajistili. Práce budou stát zhruba 700 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace. Hotovo by mělo být příští rok, uvedla nezávislá starostka Kateřina Jandová. Ze sportu. Jiřího Lehečku, člena prostějovského tenisového klubu, čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. V něm si zahraje proti Číňanovi Wongovi. Zápas by měl začít dnes po 19. hodině. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Svodidla opravují dělníci na dálnici D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a hranice mezi 32. a 32.5 kilometrem pracují v pravém pruhu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak to vypadá s opravou silnice z Olšan do Vyšehoří, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno, teď se podíváme na silnici z Olšan do Vyšehoří. Slovo má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Oprava silnice první třídy číslo 11 Olšan do Vyšehoří probíhá převážně za kyvadlového režimu. Stavba dospěla do poslední etapy prací a díky řízení regulovčík je doprava bez větších zdržení. Práce dokončíme přibližně za 3 týdny a opětovné zprovoznění trasy od Zábřeha po Králíky předpokládáme do poloviny srpna.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blíženec, no dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Červená voda 15 stupňů, jasno, napsala Eva. Vikýřovice 14 stupňů Celsia, obloha se modrá, to už je vzkaz od Petry, a Honza z Dubu nad Moravou

0: Ten naměřil 16 stupňů a pochlubil se, že na oběd vykopal první letošní brambory.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Venku nás dnes čeká další horký letní den a zítra a o víkendu bude teplota stoupat ještě výš nad 30 stupňů Celsia. Nezapomínejme v tomto počasí na naše mazlíčky. Základním a nejdůležitějším pravidlem je poskytovat zvířatům neomezený přístup k vodě. Pokud máte zvíře na zahradě, ujistěte se, že má přístup do stínu a na nějaké chladnější místo. Hlavně nikdy nenechávejte psa či jiné zvíře v autě. Při vysokých teplotách se uzavřený automobil okamžitě zahřívá a teploty uvnitř dosahují neskutečných výšek. Buďme ve vedru, které nás dnes a v dalších dnech čeká, opatrní na sebe i na své okolí.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: prožívat svět.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Vojenské lesy a statky posilují ochranu lesů před požáry. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Vilém Pospíšil. Přeji příjemnou středu.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Varování před vedry vydali meteorologové, vojenské lesy a statky posilují ochranu lesů před požáry, příměstský tábor pro seniory mají v Tršicích na Olomoucku. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čekají mimořádně horké dny. Ode dneška by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku, od čtvrtka se pak maxima budou blížit 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přeháňky a bouřky. Mimořádné požární hlídky posílají do lesů na Libavé na Olomoucku vojenské lesy a statky. Vybavují je také novou technikou, univerzálními hasičskými přístroji, které dokážou uhasit všechny druhy požárů, pokračuje mluvčí podniku Petr Toman.
2: Speciální hasicí směs je několikanásobně účinnější než běžná voda. Pro příklad, 6-litrový přístroj dokáže svým účinkem nahradit přibližně 12 litrů vody. Moderní technika je u vojenských lesů a statků jen jednou částí ochrany lesů. Stejně důležitá zůstává prevence, pravidelné požární hlídky a připravenost zaměstnanců zasáhnout hned v prvních minutách.
1: Začala obnova potoka Krasovka na Bruntálsku. Lesy České republiky opravují úsek v Branticích a v Radimi. Břehy tam poškodila povodeň v roce 2024. Státní podnik vrátí koryto do stavu před velkou vodou. Práce mají trvat zhruba rok. Více mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Obnovujeme kamenné konstrukce příčného i podélného opevnění koryta a odtěžíme i nánosy sedimentu. Trasu toku zachováme beze změn. Odstraníme povodňové škody, zajistíme stabilitu koryta a obnovíme jeho průtočnost.
1: Zhruba 20 seniorů tráví tento týden volný čas na příměstském táboře v Tršicích na Olomoucku. Organizátoři ho pořádají poprvé. Na každý den účastníkům připravili program, popsali jeden z táborových vedoucích, Tadeáš Vybíral.
4: Máme i návštěvu muzea místního, takže okolo tady místní historie se dozví naši táborníci. Čeká nás i kreativní čas, kde si vyrobí vlastně společně zástěry. Čeká nás i informativní čas, kdy přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech. Čeká nás i celodenní výlet. To se spojíme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice.
0: Sport.
1: Olomoučtí hokejisté zahájili přípravu na ledě. K týmu se připojili všichni hráči, kteří se dosud připravovali individuálně. To platilo pro všechny cizince, včetně Kanaďana Zacha Senyšina. Někdejší volbu v prvním kole draftu NHL na Hanou přichází po tříletém angažmá v Německu a krátké anabázi na Slovensku.
5: Byl jsem v kontaktu s Olomoucí už loni, když jsem odcházel z Německa. Tehdy to sice nevyšlo, ale jednání na mě udělalo dobrý dojem. Sezóna pro mě neskončila dobře, neodehrál jsem toho tolik, kolik bych chtěl, ale byl jsem rád, že jsme se brzy k jednání s Olomoucí vrátili. Slyšel jsem o celém klubu jen to nejlepší, hlavně o fanoušcích a o tom, jak mají tady hokej lidi rádi. Takže jsem moc rád, že se všechno podařilo dotáhnout.
1: Na ledě trénovali i další nové posily, útočníci Spodňák Berglund a obránci Freibergs s Gvízem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíže nepopsaná nehoda se stala v Jeseníku v Bezručově ulici. Projíždějte tam opatrně. Porouchané nákladní auto budete mít na D1 z Ostravy do Přerova u Lipníku nad Bečvou před 296. kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Yeah.
6: Je 9 hodin a 4 minuty, vy posloucháte Český rozhlas Olomouc a zdraví vás od mikrofonu Vilém Pospíšil. Začíná dopolední vysílání ve středu 29. července 2026. Co vás čeká v 9 hodin a 45 minut, věřím, že spousta z vás už je natěšeno na další díl pořadu Zámecké léto. Ještě předtím se ale vydáme tak různě po olomouckém kraji. Nejdřív nás Igor Bareš vezme někam, řekne nám další dvě pověsti z olomouckého kraje, no a také Mirek Kobza pošle pohlednici a od pradědu to dnes nebude mít se svou cestou daleko, protože nás pozve do nedalekých koutů nad Desnou. Ještě předtím zaspívá ale Marie Rotrová, Karel Gott nebo třeba Paul McCartney, ale to už jsme dál. Nejdříve ten Karel Gott. Tak hezký poslech, hezkou středu.

Marie Rotrová zpívala o štěstí a to máte i vy, naši milí posluchači, protože posloucháte Český rozhlas Olomouc a právě teď je připraven Igor Bareš říci, přečíst další pověst z Olomouckého kraje. Tentokrát to bude pověst Zlatý chlum, která nás zavede do Jeseníku.

Nad Jeseníkem se vypíná vrch zvaný Zlatý chlum. Jeho nitro bývalo bohatě protkáno zlatými žilami. Na těžbu zlata tam dohlížel jistý správce Zeus, který svůj úřad vykonával pečlivě a svědomitě. Najímal horníky, nakupoval nářadí, všechno zapisoval a sám objížděl doly, aby se přesvědčil, že všichni horníci pracují poctivě a že jsou za svou práci taky poctivě odměněni. Správce Zeus měl dceru Saloménu, která byla nesmírně krásná, ale ještě víc marnivá. Její vrtochy neznaly mezí. Starala se jen o to, jaké šaty si na sebe obleče a jestli jich má dost na výběr, jaké pentle si uváže do vlasů a na jaký způsob a jaké šperky si na sebe pověsí. Jednou takhle Saloména nemohla najít řešení významné otázky týkající se šatů, proto sedla na koně a jela za svým otcem na Zlatý chlum. Když přijela, našla ho v hovoru s ukoptěným horníkem. Horníka jemně odstrčila a nic nedbajíc na to, že je přerušila, vychrlila cosi na otce. Mezitím mladý horník mohl na Saloméně oči nechat. Měla krásné zlaté kadeře a oči zelené jako mechová jezírka. Jen se v nich utopit. Jakmile Zeus se svou dcerou domluvil, ukázal na horníka. Saloméno, tohle je Tomáš, náš nejlepší. Přišel až z Uher a ačkoliv je už dost bohatý, pracuje dál. A téměř nikdy se nemýlí. Tam, kam ukáže, opravdu narazíme na zlato. Saloména začala poslouchat až při zmínce o bohatství a zlatě. A na Tomáše se dokonce skoro usmála. Tomáš zrudl. Pano Saloméno, za jediný úsměv bych vám snesl modré z nebe. Na to Saloména opáčila. Modré z nebe? To radši, kdybys mi přinesl největší nuget zlata, jaký tahle hora skrývám. Potom by ti možná mohlo patřit mé srdce. Otočila se a odešla. Od toho dne nemyslel Tomáš na nic jiného, než na Saloméniny mechové oči a na nuget zlata, kterým by mohl získat její přízeň. Pracoval ještě usilovněji než dosud. Hledal a horečně kutal. Před štolami ležely hromady hlušiny, ale věděl, že to, co nachází, zdaleka nestačí, aby se půvabné Saloméně zavděčil. Byl čím dál nešťastnější.

Jedné noci nemohl spát. Bylo to před půlnocí. Vypravil se na Zlatý chlum. Šel lesem a naslouchal nočním zvukům. Došel až ke štole, kde si unaveně sednul na velký kámen a zadíval se do neproniknutelné tmy. Co můžu ještě víc udělat pro to, abych našel veliký kus zlata a byl konečně opravdu šťastný? Zašeptal. Ale za zlato si štěstí nekoupíš, ozvalo se za ním. Tomáš se leknutím otočil. Byl tam drobný stařeček s dlouhými šedými vousy a sukovitou holí v ruce. Tomáš viděl, že je vlídný, a tak se s ním dal do řeči a svěřil se mu se svým trápením a s úkolem, který mu Salomena uložila. Staří ho vyslechl a pak zakroutil hlavou. Chlapče, chlapče, věř mi, není všechno zlato, co se třpití. Potom třikrát praštil holý o zem. Z temné štoly vyběhl trpaslík. V rukách nesl veliký kus zlata, mnohem větší, než jaký kdy Tomáš našel nebo viděl. Stařeček se na Tomáše usmál. Jsem dobrý duch hor, Tomáši. Vezmi si ode mě ten nuget jako dar. Ale slib mi, že už necháš hory na pokoji. Přestaneš v nich kutat a najdeš si jinou obživu. Tomáš vděčně nuget zlata přijal. Stařečkovi nesmírně děkoval a pak se rozběhl domů. Ani nešel spát. Nuget zabalil do šátku a sotva se rozednilo, vyrazil do Zísova domu. Zabušil na dveře, otevřela mu sama Saloména. Tady, rozbalil Tomáš šátek. Splnil jsem svůj slib. Zlatý nuget v jeho ruce zářil v raním slunci. Salomena dychtivě hrábla po nugetu a přibouchla Tomášovi dveře před nosem. Pak už na něj jenom křikla otevřeným oknem. Tenhle pěkný kousíček beru jako zásnubní dar. Když mi přineseš plná tři vědra zlata, vezmu si tě. A víc se neukázala. Tomáš chvíli postával před domem, jestli Salomenu přece jenom ještě nezahledne. A potom odešel. Na Zlatý chlum se vypravil až s první večerní hvězdou. V lese bylo zlověstné ticho. Nedbal na to a došel až ke štole, kde na něj už čekal duch hor. Myslel jsem si, že se ještě uvidíme, řekl Tomášovi smutně. Tomáš mu pověděl, co po něm chce Salomena tentokrát. Na tomu duch hor řekl, zklamu tě, můj milý. Přání pyšné Salomeny nesplním. A tobě dobře radím, odejdi daleko odsud. A nikdy víc se nevracej. Pak ještě Tomášovi podal váček. Jsi dobrý. Tady máš ode mne něco do začátku. Když Tomáš váček otevřel, uviděl, že je plný zlatého prachu. Duchovi hor ze srdce poděkoval a slíbil mu, že se tam už nikdy nevrátí. Pak se poklonil a s nezvykle lehkým srdcem utíkal z kopce dolů. Salomenu pustil z hlavy a už ho vůbec netrápilo, že její úkol nikdy nesplní. Ještě než se rozednilo, osedlal Tomáš koně a jeseník opustil. Nikdo ho tam už víckrát neviděl. Saloména marně čekala na ta tři vědra zlata. Rok za rokem stárla, její krása uvadala a mechová zeleň jejich očí bledla. Zemřela opuštěná. Od té doby se povídá, že se na Zlatém chlumu v poledne objevuje její duch. Holýma rukama přehrabuje kameny a marně hledá své zlato.

Takto tajemně se uzavřel 18. ze 40 dílů Četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Tentokrát jsme se vydali do Jeseníku. Celou sérii připravila Markéta Kočí Machačíková, kdy v režii Michala Bureše vypráví pověsti Igor Bareš. Technicky na přípravě spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Celá série vznikla v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Baláš, Střihavka, Pavlíček, to je trio z kapely BSP, která právě teď hrála takový hit Země vzdálená. No a my se teď nevydáme do úplně země vzdálené, vydáme se někam, kam si myslím, že spousta z vás jezdí převážně třeba v těch zimních měsících zaližovat si, takže si myslím, že připomínka tohoto místa může být příjemná, aspoň teď v těch tropických teplotách, které se tady ještě budou zvyšovat v průběhu toho současného týdne. Vyrážíme totiž s Mirkem Kobzou do Koutů nad Desnou. Možná vás překvapí, že za vznikem této dnešní součásti sousední Loučné nad Desnou stála více než cestování do hor průmyslová výroba skla, ale třeba i drátu. Podrobnosti už právě teď dnešní rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kouty nad Desnou jsou dnes považovány za jedno z hlavních středisek zimních sportů na šumperské straně Jeseníků. Kdysi to však bývala osada, kterou obývali hlavně dřevaři, skláři a drobní zemědělci. Údolí nad soutokem Hůčivé a Divoké Desné bylo osídleno už před vznikem obce. Jednalo se však o roztroušenou zástavbu, do které patrně patřily lesovny, uhlířské boudy a podobné účelové stavby. Teprve v roce 1718 získává Bedřich Oto od velkolosinské vrchnosti mlýn a kolem něj začíná vznikat souvislejší zástavba. Jméno Kouty pak vychází z původně německého pojmenování Winkelsdorf, což značilo obec umístěnou v závěru údolí, chráněném před větry. Kouty nevznikaly jako jedna osada, za rozvoj dalších mohlo zejména sklářství, tak vznikly andělské žleby. Roku 1769 zřídil hutmistr Karel Zévald sklárnu někde v údolí Hůčivé Desné. Přesné místo dnes už není známé, protože stopy po osadě zahladily časté povodně. Budovy byly dřevěné, pouze základy vytvořily z rovnaného kamene. Vystavěl i cestu podél pravého břehu Hůčivé Desné, která existuje dodnes. Využíval zde sílu řeky, která poháněla nejen měchy ve sklářské peci, ale i stoupu s vodním kolem na drcení křemene, který se hojně nacházel v náplavách Hůčivé Desné. Nechybělo ani palivo v podobě dřeva z okolních lesů a v okolí se vyráběla z popela i potaž, která byla rovněž stavení skla potřeba. V roce 1777 Zévald ale sklárnu uzavřel. Pár let ještě provozovala ve své režii žerotínská vrchnost, ale nakonec ji uzavřela zcela a výroba skla byla přenesena na horní konec osady Anín. Tam fungovala sklárna už od roku 1772. Osada, která kolem ní následně vznikla, dostala jméno podle Anny z Lichtenštejna, manželky vládnoucího knížete. A po zániku andělských žlebů se rozvíjela v samostatnou obec, později jako součást Koutů. Přes vznik zdejších osad jako center průmyslu se jeho dalšímu rozvoji moc nevedlo. Sklárna se v roce 1829 přestěhovala do Rapotína, zanikla i drátovna v Koutech a tak zůstala jen pila a místní hledali práci v zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva. Nakonec tady fungovala jen větší továrna na výrobu dřevěk, kartáčům a štětkám. Kouty získaly na významu poté, co tady na konci 20. let 19. století začala být budována první silnice přes Červenohorské sedlo na Jesenicko. V roce 1834 tady už žilo 628 obyvatel. Od roku 1819 existovala německá jednotřídní škola. Po dostavbě železnice přímo do obce se zde rozvíjela také nakládka dřeva vytěženého v okolních lesích. Po zániku vrchnostenské správy se vesnice stala součástí šumperského politického okresu se soudní správou v sousední Loučné. Díky dobré přístupnosti se stala také východiskem cest do hor, zejména na Praděd, Červenohorské sedlo a také k poutnímu místu na Vřesové Studánce. Do katastru vesnice patřily také horské chaty Švýcárna, Vřesová Studánka a další. Stavěly se zde i výstavní soukromé rekreační objekty, mezi nimiž vynikala zejména slavná vila Primavezi v horní části obce. Od počátku 20. století se pak rozvíjí i lyžování. Památek zde mnoho nenajdeme. Asi nejpozoruhodnější z nich stojí na křižovatce cest do Koutů nad Desnou do Anína. A to už od roku 1683. Kamennou boží muku nechal postavit žerotínský lesmistr Krištof Jakub Zeidler, známý i z velkolosinských čarodějnických procesů, kde působil v inkvizičním tribunálu jako přísedící. Prý stélu postavil na paměť svého souboje s medvědem, kdy se šťastně zachránil. Druhá varianta legendy pak říká, že se chtěl stavbou boží muky očistit z nařčení, že je sám čarodějník. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát

0: Poutu nad Desnou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem ve prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Přidám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání, já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu, včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2letém uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude? Tak já už to vím, já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku. Můžu přečíst?
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. No a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím. My jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru, na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výstrahu před vedrem vydali meteorologové. Oprava cesty do Polska z Úvalna na Bruntálsku potrvá do konce října. Jeskyně na Špičáku nabízí baterkové prohlídky. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Teploty v Česku znovu stoupají. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek. Mohli bychom naměřit až 39 stupňů Celsia. Už dnes odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry. Postupně se bude rozšiřovat do dalších částí Česka. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným rozšířením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních mají řidiči od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22. hodiny. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstalo v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18. hodiny zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
2: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
0: Do konce října potrvá oprava cesty z Úvalna na Bruntálsku do Polska. Jde o zhruba kilometrový úsek, řidiče tam čekají komplikace. Teď je provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů. Úplná uzavírka začne v polovině září, potrvá do poloviny října, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
3: Je tam v opravě jeden propustek a jeden inundační most a jinak je to povrch vozovky. Ten povrch vozovky už byl starší, vykazoval značné poruchy, praskliny, výtluky a tak dále, takže došlo poškození v rámci povodní, takže v té příležitosti se opravuje celý úsek.
0: V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku pokračují během letních prázdnin mimořádné prohlídky se svítilnami. Konají se každou středu. Dnešní začne v 15 hodin. Píše se na webu jeskyně. Sport. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jakuba Jurku z Olomouce, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Před měsícem ve Francii obsadilo české družstvo v téže sestavě na mistrovství Evropy 10. místo. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala na silnici 60 mezi Jeseníkem a Lipovou Lázněmi. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Sražené zvíře leží na vozovce silnice mezi obcemi Libivá, Vlachov na Šumpersku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je středa 29. července 2026, pár minutek po 10. hodině. Pro vás je právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc připravena další prázdninová repríza. Tentokrát to bude rozhovor Zory Ješkové s Lubomírem Líbalem, vojenským pilotem stíhaček MiG-21, také řídícím letového provozu vojenského i civilního letectví. Co je složitější, to vojenské letectví nebo řízení letového provozu? Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? To se právě teď všechno dozvíte. Jako mezi tím nezahrají MiG-21, to by bylo moc jednoduché. Jako první zaspívá Miroš Birka.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Ještě jednou vítejte při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte v našem vysílání. Od mikrofonu zdraví Zora Ješková. A dovolte mi podrobně vám představit našeho dnešního hosta. Říká, být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21. Tak to jsou slova dnešního hosta, vojenského pilota a řídícího letového provozu. Je to ale také triatlonista Ironman. Dnes také zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Je to inženýr Lubomír Líbal. Vítejte u nás, přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den, přeji hezké dopoledne a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
1: My jsme si tak říkali, že vy jste vlastně Tom Cruise, jak ho známe, jako pilota stíhaček z filmu Top Gun, on je vlastně vaším současníkem věkovým a vlastně i v době, kdy vy jste byl ještě u pilotů, letal jste na stíhačkách a pak byl řídícím letového provozu, tak vás vlastně filmy Top Gun s Tomem Cruisem, tak vás to zastihlo. Pamatujete si, jak jste to tehdy vnímali? Nebo vůbec tu realitu, která vlastně se tam nabízela v těch filmech?
2: Tak samozřejmě k těm filmům já jsem se dostal až po roce 89, nicméně samozřejmě jsem se na ně díval, porovnával jsem, jak jsme to prožívali my s tou realitou, která byla trošku prozaičtější. Samozřejmě ty filmy se točí proto, aby zaujali diváky. Nicméně to gro toho létání tam je představeno docela pěkně. A myslím,
1: že i ty srandičky ve vzduchu, které hraničí
2: ano,
1: někdy...
2: dá se říct, že i ty srandičky ve vzduchu, v prostoru a samozřejmě musím říct, i k létání patří tak jako když řídíme auto, nějaká míra letecké nekázně, takže i to se dělo a předpokládám, že se děje i dnes.
1: A je to zdravá míra letecké nekázně, anebo je to míra, anebo to hraničí třeba až s riskováním života?
2: Tak to záleží na každém individuálně, samozřejmě čím je člověk mladší a i v těch dřívějších dobách ta míra té nekázně byla větší, protože samozřejmě i ty předpisy, technika a všechno, jak se zdokonaluje, tak už není takový prostor k tomu, aby člověk prostě mohl narušit ty předpisy Aha. tak, aby opravdu ta míra rizika přerostla v nějakou tragickou událost.
1: Co vás vlastně motivovalo k tomu, jak to začalo, že jste se rozhodl stát vojenským pilotem a létat na stíhačkách? Vy jste v rodině neměl nikoho, kdo by vás vedl tímto směrem?
2: No určitě ne. Já vůbec jsem v podstatě o letectví toho nic moc nevěděl, proto předesílám, že i ti, co mají předpoklady, případně by je to lákalo, tak není úplně jako velkým negativem, že nelétali třeba do svých 15-18 let. Důležitá je chuť k tomu a moje motivace byla taková, že já jsem teda odmala sportoval, bydlel jsem v západní části České republiky, tenkrát Československa, v Chebu až, a tatínek byl bankovní úředník, ředitel banky a já jsem studoval zdejší gymnázium v Chebu a jaksi jsem se rozhodoval, co teda budu dělat, jakým směrem se můj život dál bude ubírat a co jsem věděl určitě, tak jsem chtěl být vytržen z toho prostředí, protože jsem nechtěl být nikdy v budoucnu nasknut z toho, že mám protekci. To znamená, i když mě ekonomika, matematika a tady ty vědy lákaly, tak jsem prostě v tom to takhle žít nechtěl. No a shodou okolností od kamaráda jsem získal nějaký kontakt a věděl jsem teda, že v Košicích, v tehdejším Československu, je vysoká vojenská letecká škola, tak jsem se tam přihlásil. Zpočátku o tom rodiče ani nevěděli, já jsem musel projít nějakým základním lékařským vyšetřením, nějaký přihlášky jsem podal, pak samozřejmě už jsem jim to říct musel, protože nebyl jsem plnoletý, tak se potom museli podepsat. Byli zhrozeni, obzvlášť maminka, tačka to nějak chápal, ten říkal, no tak jako budeš si ten život vybojovávat sám a uvidíme, no a takhle to vlastně začalo, ta moje kariéra. No.
1: My si dnes povídáme s bývalým řídícím letového provozu a vojenským pilotem, ale také triatlonistou, velkým sportovcem, zimním plavcem, předsedou plaveckého oddílu ve Štenberku, inženýrem Lubomírem Líbalem.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes vojenský pilot, řídící letového provozu, také triatlonista, Ironman, zimní plavec a předseda plaveckého oddílu ve Štenbergu, pan inženýr Lubomír Líbal. A my se právě budeme dnes povídat o tom, jak vlastně vypadá ten Top Gun známý z filmu s Tomem Cruisem, jak to vypadá v českých poměrech a vůbec jaké předpoklady vlastně člověk musí mít pro to, aby mohl létat na stíhačkách. Čím jste výjimeční? To opravdu nemůže každý.
1: Tak asi úplně o výjimečnosti bych nehovořil. To je asi hodně expresivní slovo. Nicméně opravdu nějaké základní předpoklady člověk, pokud chce létat a obzvláště potom být třeba i vojenský pilot na proudových, na zvukových letounech, tak to určitě vyžaduje perfektní zdravotní stav. Ať už se bavím o fyzickém i psychickém stavu. Opravdu ten člověk musí prostě nějaký ty základní předpoklady mít. Konec konců prochází velmi přísnými zdravotními prověrkami, kontrolami v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze.
0: I psychologické testy přísné?
1: Ano, psychologické testy jsou samozřejmě toho součástí a řekl bych, že jsou takové největší síto, kdy prostě člověk je vystavován všem možným testům a kontrolám ohledně psychiky, ať už rychlosti reakce, chybovosti, ať už různým zákoutím lidské mysli a tak dále a tak dále. Je to, ta psychická stránka osobnosti je opravdu velmi důležitá. Ruku v ruce samozřejmě s tím jde i ty tělesné předpoklady, kdy člověk prostě potom v tom finálním výběru je zhruba týden v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze, jak jsem předeslal, kde ho prostě testují doktoři všech možných zaměření, ať už psychiatři, internisti a tak dále a tak dále. Člověk tam je týden vlastně a nic jiného nechodí od rána do večera, jenom po testech, kontrolách a tak dále. Tam, jestli můžu zmínit jedno třeba z nejtěžších, my jsme tomu říkali autíčka, byly takové tři tabule, tam byly různé obrazce, trojúhelníky, čtverce, různých barev, na to se člověk díval, měl dvě páčky na ruce a dvě páčky na nohy a úkolem bylo, že když se třeba rozsvítily dvě červené kolečka na pravé tabuli, tak musel zmáčknout levou nohu. A oni testovali, za jak dlouho jsme byli schopni na to zareagovat, jakou máme chybovost. A do toho nám třeba pouštěli do sluchátek ještě zvukové signály a my jsme je museli počítat. Takže toto bylo všechno v čase, v reálným. Jo, a to byl takovej největší strašák, jako tady to. No.
0: Musí to mít člověk tedy dáno, jakési genetické nastavení na tuhle profesi? A nebo to se asi nedá naučit, Viktor?
1: Určitě trošku ano, protože jako do jisté míry se to natrénovat dá, ale člověk, když tam spanikaří, udělá jednu chybu, dvě a už prostě se to takzvaně veze, není schopen potom se zaměřit, zafokusovat na ten výkon, tak samozřejmě ti doktoři to hned odhalí a člověk je vyřazen. No.
0: A pamatujete vlastně, jak ten výcvik probíhá, než jste se dostal právě až k jim nadzvukovým letounům, až k gum ke stíhačkám?
1: Tak u mě výcvik probíhal velmi prozaicky. Já jsem jel vlakem z Chebu do Košic. Tam mě řekli, že musím jet naspátek do Přerova. A v Přerově jsem tady absolvoval takzvaný základní výcvik, kde jsem běhal v Kanadách ve vodě, v zimě, v maskách a tak dále, takže úplně takhle to začalo. Pak samozřejmě tady po tom základním výcviku byl už v Košicích na té letecké škole byl takzvaný pozemní výcvik, kdy jsme absolvovali výcvik jak teoretický, tak ale už začátky i praktický, kdy jsme laicky řeknu točili se na různých kolotočích a kde zjišťovali, jestli jsme schopni sníst nějaké přetížení a tak dále, takže to bylo součást téměř skoro každodenního výcviku. No a postupně po půl roku takovýhleho pozemního výcviku, ať už teorie, aerodynamika, meteorologie, tak byl první stupeň výcviku, tam jsme se rozřadili na vrtulníkové dopravní letectvo a proudové letectvo podle předpokladu zájmu a zdravotních dispozic.
0: Takže vy jste šel na proudové letectvo.
1: Ano, a tam teda už jsme začali i se základním jako leteckým výcvikem, kdy se začalo tenkrát lítat na podzvukových letounech L-29, Delfín. což byly takový dvoumístný proudový letoun podzvukový, který umožňoval prostě ten základní výcvik. No. Pak se přecházelo na L-39, což byl vybavenější jak avioneticky, tak výkonově letoun, a potom teda postupně, kdo tím výcvikem prošel a byl schopen prostě toto absolvovat, tak přešel na nadzvukové potom letouny, na nadzvukové letectvo.
0: My se na MIGu pomyslně svezeme za chvíli, za chvilku se podíváme do vzduchu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Inženýr Lubomír Líbal, řídící letového provozu a vojenský pilot, který létal vlastně na všech typech MIGů, je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. My se teď podíváme právě do vzduchu. Pamatujete si ještě na to, jaké to bylo poprvé v nadzvukovém letounu?
2: Určitě si pamatuju. Pamatuju si i, jaké to bylo úplně poprvé ve vzduchu, protože samozřejmě předtím, než člověk se dostane do stíhačky na zvukové, tak absolvuje, jak už jsem říkal, asi 2,5 roční intenzivní výcvik na těch letounech nižší třídy, to znamená na těch podzvukových. A potom v té stíhačce samozřejmě je to už jenom o té rychlosti, která samozřejmě je to znát, je znát to větší přetížení, ta akcelerace rychlosti, nicméně ty pocity můžu srovnat i na tom podzvukovém letounu, že jsou podobné. Člověk v tom prostoru vzduchu, v tom letovém prostoru už je orientovaný, v podstatě ho nečeká úplně nic nového. Větší přechod byl nelétat a začít létat, kde prostě tam ty vněmy, ty impulzy jsou samozřejmě hodně intenzivní, pak si člověk časem už jako zvykne. A přirovnal bych to asi k tomu, jako když člověk poprvé řídí auto, předtím vůbec neseděl ani na motorce, samozřejmě několikrát násobně intenzivní, protože tady to vnímání toho prostoru je úplně jiné, i té rychlosti, nebo když jdete poprvé na rande do takového neznámého prostoru, nevíte, co vás čeká, samozřejmě adrenalin v člověku je a trvá to pár vteřin, než se člověk trošku zorientuje, co má dělat, jaký má navyklý postupy a takový ten drill v sobě, co má, pak to zmizí a už se soustředí na vlastní let. Takže asi takhle jsem to vnímal, trvalo to chviličku, pak už jsem se zaměřil na vlastní let, ale pokaždé, když člověk jako jde znovu na ten další a další let, tak se to v něm vždycky jakoby vybudí a takový ten pocit toho, že jde do něčeho trošku neznámého, co ho zas tam dneska bude čekat, jaké jsou podmínky a tak dále, tak to tam je vždycky.
1: Vy jste říkal, že vlastně lékaři vás zkoumali opravdu ze všech stran, i veškerá zákoutí lidské mysli vám prozkoumali, tak říkajíc, na co? Nebo objeví se nějaká ta zákoutí lidské mysli pilotovi, když sedí v MIGu a letí v nadzvukovém letounu, anebo opravdu dokážete být absolutně soustředěný jenom prostě na ten výkon?
2: Samozřejmě záleží na typu provedení toho letu. Pokud člověk provádí vyšší techniku pilotáže, případně takové složitější manévry.
1: Co to je vyšší technika pilotáže?
2: Vyšší technika pilotáže je složitější pilotáž, kde člověk se učí prostě manévrovat v prostoru.
1: Čili nějaké hlavou dolů, nějaké
2: ano, převraty, zvraty, souvraty, let na zádech. Piloti se to učí kvůli tomu, aby se naučili perfektně ovládat pilotáž letadla. Vojenští piloti samozřejmě i proto, že to mohou použít samozřejmě potom v leteckém souboji. A je to vhodné pro i nevojenské piloty samozřejmě, učí se to civilní piloti všichni, protože nejtěžší manévr je přistání a samozřejmě tady ty prvky té pilotáže se nám pak hodí při přistání, když je boční vítr, přistává se bez podvozku a různé mimořádné případy, které můžou nastat, tak ta vyšší technika pilotáže, to znamená to precizní ovládání letadla, případně letounů, se určitě vždycky může hodit.
1: Takže tam si asi nemůžete dovolit, aby vám skákaly hlavou různé myšlenky z domácnosti například a podobně.
2: No, to určitě ne, na to není vůbec čas. Ne. Tady člověk opravdu každou setinu té vteřiny věnuje tomu, kde je v prostoru, jak se orientovat a co dělat.
1: A když si vybavím ještě film Top Gun, tak tam se třeba celkem běžně přistává na letadlové lodi. Může se to stát i českým pilotům? Něco takové?
2: No, českým pilotům v minulosti určitě ne. V současné době by se to asi v rámci NATO stát mohlo. Je to samozřejmě velmi těžký manévr, kdy se přistává na velmi krátké vzdálenosti. Navíc

0: bytí, nebo člověk letí za vidu, což znamená, že vidí terén pod sebe, není v mraku a najednou se podmínky změní na let podle přístrojů, kdy prostě si to představte, jak kdybyste měli před předním sklem auta zataženou clonu a musíte letět jenom podle přístrojů, které máte. Jo. Takže to jsou takové docela krizové záležitosti v tom létání. Pokud se ty meteorologické podmínky prudce změní, případně vlétnete, vidíte to i v těch seriálech Letecké katastrofy a tak dále. No a druhá stránka, kdy může samozřejmě přijít ke krizovým situacím, je technika, případně lidský faktor, protože člověk samozřejmě je omylný a ta technika taky. A kolikrát se stane, že nefunguje hydraulický systém, nevysune se podvozek, jsou krize i z lidského faktoru, kdy dochází k nedorozumění mezi řídícím letového provozu, tím pilotem a tak dále. Mm. Takže těch případů je hodně. Mm.
1: A když dojde k úmrtí, vy jste také zažil vlastně ve své kariéře pilota úmrtí kolegy. Může za to většinou ten lidský faktor anebo technika selhání?
0: No, záleží v kontextu doby. Dříve bych si troufl tvrdit, že za to mohl víc ten lidský faktor, kdy opravdu docházelo víc k porušování těch leteckých předpisů a k té nekázni. Dneska bych řekl, že to je tak půl na půl, ale ten lidský faktor je většinou vždycky přítomen. No.
1: Když jsme se spolu povídali a připravovali se na to dnešní naše setkání, tak jste mi řekli jednu zajímavou věc, že být řídícím letového provozu je mnohem větší adrenalin a stres, než být vojenským pilotem na stíhačkách. Jak je to možné? Tak je o tom si s inženýrem Lubomírem Rýbalem. Povíme za chvíli.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je vojenský pilot, který létal na nadzvukových letounech a také řídící letového provozu, pan inženýr Lubomír Líbal. Vy jste po 10 letech vlastně, co jste pilotoval, létal na stíhačkách, přešel na řízení letového provozu. A mě překvapilo, když jste řekl, že vlastně být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být pilotem stíhaček. Jak je to možný?
1: Zdá se to paradox, ale člověk, když si to prožije a vnímají to i kolegové, kteří lítali a pak se z nich stali řídícího letového provozu, tak člověk, když pilotuje, zvlášť když je v jednomístném letounu, tak je prostě zaměřený sám na sebe. Soustředí se pouze na sebe, na ten svůj let. Když to u toho řídícího, tam prostě má zodpovědnost ten řídící letového provozu, ať už oblastní, radarový, přesný nebo pozemní, tak má prostě zodpovědnost za množinu letounů od jednoho až třeba po 10-12 podle toho, jakou má licenci. A samozřejmě ta zodpovědnost se promítá i do toho stresu, ať už většího nebo menšího, někdo si to přizná, někdo ne. A byli prostě kolegové, kteří když měli jít do směny, tak už den předtím prostě už se jim blbě spalo, už přemýšleli a tak dále a tak dále. Takže ten stres je opravdu obrovský. Člověk zodpovídá za hodně lidí, samozřejmě v tom letovém prostoru, v tom vzdušném prostoru, za hodně letadel, i těch prostředků radiotechnických, radiolokačních, meteorologických záležitostí, dokonce i ornitologické věci. Prostě těch věcí je tolik a najednou má různé frekvence, které musí odposlouchávat, na jiných zase hovoří a tak dále a tak dále. Ještě komunikuje s ostatníma řídícíma, takže těch vněmů je řádově o hodně víc, ale nejdůležitější je to, že prostě zodpovídáte za tolik lidských životů.
0: Jaká je teda životnost pilota, životnost v uvozovkách, samozřejmě ta profesní a životnost řídícího letového provozu? Jak se to dá dlouho vydržet?
1: Tak každý na to má asi názor jiný. Já jsem zažil, že prostě museli pomalu z kokpitu na nosítkách vynášet kolegu, který měl už 55, možná skoro ještě i víc a lítal furt na zvuk voják a pomalu nemohl chodit a pořád chtěl lítat. Nicméně pak samozřejmě se to promítá do jeho psychického i fyzického zdravotního stavu. Aha. Já jsem zvolil tu cestu, že když jsem prostě cítil, že už jako jsem na limitu nebo že už delší zatížení moje, jak už psychický, tak fyzický je na limitu, tak jsem sám si řekl, že prostě odejdu a změním profesi.
0: A nelitujete?
1: Nelituju, jako divili se mi někteří mi pak říkali, že naopak, že jsem udělal dobře, že kdyby mohli, takže by to udělali také. A týká se i toho řídícího letového provozu, kde vlastně jsem to velmi identicky jako udělal také.
0: No, tohle nás vlastně přivádí i k té finální části našeho povídání a k tomu, co následovalo potom dál. Vy jste vlastně opravdu celoživotní sportsmen, triatlon, Ironman, zimní plavání, několikanásobný vítěz zimního plavání, dálkový plavec a vlastně celým životem vás provází. Já bych to nazvala taková ta schopnost nebo houževnatost a říct si, prostě má to být tak a tak a jít si za tím. Tak my se vlastně o tom přístupu k životu a možná i třeba nějakých takových doporučeních pro mladé lidi, kteří v tom životě chtějí něco dokázat, tak se o tom budeme povídat s Lubomírem Líbalem v té závěrečné části našeho dnešního povídání s hostem ve studiu za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: My vstupujeme do finální části našeho povídání s inženýrem Lubomírem Líbalem, vojenským pilotem, řídícím letového provozu, ale také dálkovým plavcem, několikanásobným vítězem českého poháru v zimním plavání, triatlonistou, ironmanem. Vás sport provází celý život. A já si říkám, že to asi musí být celoživotní strašně velké odříkání, abyste tím, že jste vlastně mohl dosáhnout a projít vším tím, čím jste prošel, a stále jste velmi aktivní, stále jste vzorem a motivátorem pro celou řadu mladých lidí. Tak co zatím je? Speciální vlastnosti anebo prostě geny?
2: Abych to zhrnul, nemůžu dneska říct, že by to bylo nějaké odříkání. Já jsem kdysi psal seminární práci, co mi sport a vlastně moje profese dala a vzala. A na konci, psal jsem to už někdy, když mě bylo 45, a na konci toho rezumé bylo, že bych to nikdy neměnil. To znamená, nedá se říct ani tak odříkání, ale spíše, jak bych to nazval, prostě v jednu dobu, zvlášť když jsem byl mladší, jsem dělal věci, které prostě mi vrstevníci někteří nedělali, které se v tu dobu mohly jevit jako atraktivnější nebo příjemnější, nebo že stály míň sil, nicméně s odstupem doby jsem rád za to, že jsem si je třeba odepřel na čas a dělal jsem to, co jsem dělal. Základem všeho, a nejenom asi v tom sportu, je pravidelnost. Když jsem o tom tak přemýšlel, prostě člověk, když něco udělá jenom nárazově, tak se prostě do toho nedostane. Je třeba opravdu pravidelnost, jak já říkám, dostat se dovnitř toho kruhu. Dostat se dovnitř, stačí ta pravidelnost jak s otužováním, tak se sportováním, ale i s jinýma věcma. Když se člověk do toho zabuduje za 2-3 týdny, zvykne si na ten režim, tak už to v něm zůstane.
1: Takže 3 týdny je takové to minimum, než si člověk zvykne.
2: Tři týdny je takový to minimum, kdy prostě ty věmy, ty negativní třeba převládají, nechce se mi a tak dále, ale jak to překonám, tak už potom chci sám, už mi to chybí, už hledám, kdy si půjdu zaběhat, kdy tamto, kdy toto.
1: Ano.
2: A prostě už je to taková součást mýho denního režimu, takže je to pravidelnost a pak samozřejmě sebeovládání, protože to druhé já v nás nám říká, proč bys šel tamhle někam si zaplavat nebo do studené vody, když si doma můžeš lehnout, podívat se na film nebo přečíst si knížku, anebo jenom tak ležet. A to samozřejmě se mnou bojuje celý život.
1: Takže taky jste líný.
2: No určitě. Bojuje to se mnou a musím to druhé já prostě vždycky přetlačit. Ideálně silou, ideálně s tím druhé já ani dlouho nekomunikovat, protože čím déle to trvá, tak tím to druhé já je silnější. Takže ještě bych taky řekl taková bezprostřednost. Prostě jdu a jdu.
1: Moc nad tím nepřemýšlet.
2: Tak, moc nad tím nepřemýšlet, prostě konat. No, takže zářný případ je třeba prší venku, vítr, podmínky naprosto katastrofální a člověk prostě nesmí přemýšlet, co kde je, vzít si ty tenisky nebo plavky a jít. A přemýšlet až v průběhu toho. Nejhorší je začít. Nejhorší je se rozběhnout. Nejhorší je vlézt do té vody. Nejhorší je sednout na to kolo. Nebo něco začít. To je nejhorší. Jak člověk už v tom procesu je, tak už prostě nepřestane, tak už tu půlhoďku, i kdyby to byla jenom procházka, tu půlhoďku se prostě projde, nebo zaběhá, zaplave, nebo cokoliv. No.
1: A dá se začít na sobě makat v jakémkoliv věku?
2: Určitě dá, v jakýmkoliv věku, samozřejmě potom se musí volit vhodné prostředky ohledem na zdraví, kdyby člověk chodil 2x týdně pravidelně do lesa na procházku, zvykne si na to, věřte tomu, po těch 3 týdnech a bude mu to chybět a bude prostě chodit. Takže ta pravidelnost a taková sebekázeň v tom smyslu, že to naše druhé líné já nás prostě nepřemluví, nepřekecá.
1: Je nějaké životní krédo třeba, které si nesete, na které si vzpomenete, takové hezké věty, občas se člověk...
2: Životní krédo, já asi tak úplně vznešené věty nemám, takové jako typu, když nemůžeš, tak přidej a tak dále. Ale já si vždycky říkám, když už třeba nemůžu nebo nechce se mi a tak dále a říkám si, dobře, ale jak s tím budu žít zítra? Aha. Když si řeknu, ty jsi včera nešel a mám z toho takový jako trošku výčitky, že mě překonalo to moje líné já a říkám si, no, to máš pravdu, dneska jdu a už mě nepřekecáš. Nebo hodně vzácný jsou třeba ty okamžiky, kdy člověku se vůbec nechce, nejde mu to, ale aha, překoná se, jde i v tom větru nebo v nepohodě. A pak potom, co to překonal, tak je mu hodně dobře, aspoň mě tak bývá. A to stojí za to.
1: Říká inženýr Lubomír Líbal, který dnes byl hostem Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za čas, který jste nám věnoval, za velkou inspiraci, kterou jste nám přinesl do našeho vysílání. A přejeme vám hlavně hodně zdraví a ať se vám dál daří motivovat především mladé lidi, ale nejen je k tomu, aby se hýbali a aby mákli, protože chtějí. Děkujeme moc, že jste byl s námi. Naschledanou.
2: Já taky děkuji všem posluchačům, přeju vám, ať se vám daří, ať těch vítězství s tím druhé já máte víc než těch porážek. Hlavně, ať jste zdraví a přeju vám všechno nejlepší.
1: Zora Ješková pro vás dnešní povídání s hostem ve studiu připravila. Blíží se nám pomalu 11. hodina a čekají nás nové zprávy.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A patika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Jeseník nabízí mladým 4 startovací byty. Stavební povolení má první část úseku dálnice D55 přes Napajedla. Sbírku na opravu kostela pořádají v Mostkovicích na Prostějovsku. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeseník nabízí mladým lidem 4 startovací byty v Tylově ulici. Určené jsou zájemcům od 18 do 35 let, kteří splní podmínky. Nájemné je 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Podle velikosti bytu je to od zhruba 6200 do 6500 korun. Uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Startovací bydlení je časově omezené. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. První etapa chystané dálnice D55 z Napajedel na Zlínsku do Babic na Uhersko-Hradišťsku získala stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Stavba je rozdělená na 2 etapy. Práce mají začít v příštím roce, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Jde o úsek od dálničního mostu u Napajedel až po estakádu u Fatry. Příprava je rozdělena do 2 etap kvůli změně technického řešení podjezdu, tedy zářezu, pod železniční tratí u Spytihněvy.
2: Farníci z Mostkovic na Prostějovsku pořádají veřejnou sbírku na opravu fasády tamního kostela na Nebevzetí Panny Marie. Jde o jeden z nejstarších kostelů na Prostějovsku. Historie kulturní památky sahá do poloviny 12. století. Rekonstrukce bude stát bezmála 7 milionů korun. Podle organizátora sbírky Jana Růžičky opravy rozdělí do 2 etap.
4: Se vlastně nejprve opraví, která asi nejvíc hoří, řeknu, ta věž vstupní celá, a druhá etapa bude ten zbytek toho kostela. V současné době tedy je tam nějakých 80 přes 80 tisíc nazbíráno, všem dárcům děkujeme.
2: Veřejná prostranství v Přerově zdobí druhá vodní zahrada. Hřiště s vodními prvky nechalo město vybudovat za 3 miliony 700 tisíc korun ve vnitrobloku u ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Hřiště je už dokončené a otevřené, uvedli zástupci radnice. Inspirací pro nové vodní hřiště bylo obdobné zařízení otevřené předloni na sídlišti v Sokolské ulici. Dešťová zahrada, kterou tvoří zábavní vodní prvky, se tehdy setkala s úspěchem u dětí i rodičů.
5: Sport.
2: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Požár auta likvidují hasiči v Šumperku v Jesenické ulici u benzinové pumpy ve směru na Zábřeh. Jezdí se tam kivadlově jedním pruhem a pozor, pes pobíhá po vozovce v Moravském Berouně v Dlouhé ulici u křižovatky s Pasterní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je středa 29. července, pár minutek, přesně 4 po 11. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Co vás čeká v příští hodině našeho vysílání? Vydáme se opět, tak jako jste zvyklí v tento čas, každý všední den během prázdnin do olomoucké zóny na Svatém Kopečku. Tentokrát si představíme malou roztomilou sovičku s vykulenýma žlutýma očima. Žije převážně v horách a v naší republice jde o silně ohrožený druh a jde konkrétně o sýce rousného. Jak se jim žije v zoo Olomouc, to zjistíme. Vydáme se také do Újezdce místní části Přerova. Tam zjistíme, že hasičům nejvíce usnadňuje práci právě jejich moderní vybavení. Vydáme se za nimi, zjistíme, co vše využívají a jak to funguje. Připraven je taky samozřejmě tip od Jarky Vykoupilové v rámci dalšího dílu Babských rad. Zpívat bude Víra Špinarová nebo Janek Ledecký. Krásnou středu, hezké dopoledne.

0: Během prázdninových všedních dnů se společně s vámi, našimi milými posluchači Českého rozhlasu Olomouc, vydáváme na Svatý kopeček u Olomouce do místní zoologické zahrady. Představujeme si zvířata, ta známá i méně známá. Dnes se podíváme na zvíře, které žije převážně v horách a u nás v zemi jde o silně ohrožený druh. Dalším svěřencem zoo Olomouc na Svatém kopečku je síc rousný. Jak se jim tam žije? Vydáváme se za nimi se zoologem Janem Kirnerem.
1: Nacházíme se momentálně v takové odlehlé části zoo, kam málo kdo zavítá. Je to expozice chladnomilného ptactva, slangově tomu říkáme sovičky. A je to expozice také nová, která vyrostla v minulém roce. A jsou to tři voliéry pro různé druhy ptáků nedaleko lanového centra Lanáček.
2: Tak my tady stojíme u té prostřední, kde vidíme síce rousného sedět pěkně na stromečku a je to roztomilost sama. Já musím říct, že se nemohu vynadívat. Tohle je opravdu rozkošné zvíře.
1: Já s váma musím jenom souhlasit. Tato sovička má velkou výhodu, že je aktivní i přes den a návštěvníci je mohou vidět i přes den. A roztomilá je zejména, takové obecné znaky roztomilosti jsou velká hlava a velké oči. A u těch sov ta velká hlava je daná jednak tím, že mají nadýchané peří a jsou velice dobře přizpůsobeny lovu v noci. Velké oči, konkrétně u toho síce rousného, mají jasně žlutou duhovku a velice rádi je tak vykulí na člověka, který jde kolem. Literatura píše, že je to jakoby obranná strategie, že je to tak výrazné, tak výrazně žluté, tak jiné oproti všemu okolo, že případný predátor se toho může zaleknout a vzít do zaječích.
2: Kdežto nás to nutí stát a dívat se víc a víc. Každopádně my vidíme, že on poměrně dost zvědavě otáčí hlavičkou. Tu hlavičku téměř otočí na druhou stranu.
1: Sovy mají tuhle schopnost otáčet hlavou téměř do kolečka. Téměř samozřejmě. Tady jsme právě u těch přizpůsobení na ten lov v noci. Sovy mají perfektní zrak, naprosto perfektní sluch a anatomická zajímavost je, že zvukovody, jakoby otvory v lebce pro uši, mají každý v jiné úrovni. Každý je jinak posazen, každý má jiný tvar, jakože levá a pravá strana je jiná, aby slyšeli, řekněme, přesněji a dokázali přesněji lokalizovat ty zvuky. Dále mají samozřejmě pařáty na uchvácení kořisti a tak jemnou strukturu mají peří, že jejich let je opravdu neslyšný. Vůbec neslyšíte, že nad vámi sova letí v noci. Teďka síc rousný šel konkrétně se krmit. V zoologické zahradě tady krmíme drobnými hlodavci, konkrétně myšíma nebo třeba křečkama. Občas dostávají kuřátko a v přírodě se takový síc rousný živí drobnými savci.
2: Ano, my vidíme, že to tam má jako na dlani, má tam mističky s vodou a právě nějaké malé hlodavce, které jsou tam tak naservírovaní. Zatím se do nich nepustil, pořád se tak rozhlíží kolem. Kolik jich tady máte? My vidíme toho jednoho.
1: Ve voliéře je páreček, ale samici neuvidíte z důvodu probíhajícího hnízdění.
2: Tak uvidíme, jaký to bude mít výsledek, na to si samozřejmě musíme počkat. My tady vidíme zavěšené takové jakoby domečky malé.
1: Ty domečky jsou budky. Síc rousný je klasickým druhem, který k hnízdění využívá dutiny. Sám si je nevytesá samozřejmě, má zobáček uspůsobený k lovu a ne k tesání dutin, ale velice rád využívá dutiny třeba po strakapoudech. A s tím souvisí i to, že tenhle druh žije volně v naší přírodě. Se štěstím je můžete zejména v horách pozorovat tisíce, nejčastěji tak v dubnu hnízdí a můžete vidět, jak třeba z té dutiny někde ve starém buku nebo dubu vykukuje právě ten kukuč toho síce s těma žlutýma očima, takže když budete mít velké štěstí, můžete tyto roztomilé ptáčky vidět i v naší přírodě.
2: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dohrála píseň Panenka, kterou věřím, vy stejně jako já jste alespoň jednou slyšeli hrát na kytaru někde u ohně, třeba na letním táboře. No a právě na letní tábory výjíždí také dobrovolní hasiči z Újezdce u Přerova, aby tam dětem představili svou výzbroj, výstroj, ukázali, co všechno jejich práce obnáší. Za malou chviličku se na jeden takový tábor za hasiči vydáme. Ještě předtím, ale písnička.

0: hasiči z místní přerovské části Újezdec ve svém volném čase během letních měsíců vyrážejí za dětmi na nejrůznější pobytové tábory, kde je seznamují se svojí prací, ukazují nejrůznější techniku, moderní vybavení a tak dále. S mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc jsme je zastihli v areálu v Čekyni.
1: Dobrý den, zdravíme hasiče z Újezdce.
2: Tady je velitel.
1: Aleš Budík,
3: ano.
1: Tým připravuje všechno, co chcete ukázat dětem.
3: Výzbroj, výstroj, tady kdo je pilář, tak má protizřezový gatě, jo, rukavice a jaký používáme helmy, jaký se používaly helmy. Když jdeme na cestu, tak musí mít každý tady tu vestu.
1: Já překročím lavičku, protože vy jste to hezky uložili na stoly.
3: Tady máme na to řezání ochranné pomůcky, protiprořezový rukavice, protiprořezový gatě.
1: To vypadá spíš jako zástěna.
3: No, to se dá na nohy, jako jo. To se to tak...
1: Máte všechno na zipy, takže to máte jednoduše a rychle. Jednoduše, no. A oblékáte to už na to, co máte na sobě.
3: Ano, na to, co máme na sobě, no. Tady máme páteřovou desku.
1: Páteřová deska na přenos zraněného. To vy máte tedy ale v Újezdci velmi široký záběr.
3: Máme, no, my se snažíme.
1: Jaké máte JPO, jakou máte výjezdní jednotku? JPO 5, to znamená?
3: Výjezdový čas do 20 minut. A jinak, protože máme jako jediný JPO 5 cisternu, tak vlastně doprava vody a takové věci a většinou pro obec děláme.
1: Když vás obec zavolá?
3: Když nás obec zavolá, no tak jedeme hned, jako jo. Já třeba bývám v Přerově, nebývám v Újezdci, tak snažíme se, aby jsme to udělali tak, aby jsme vyjeli, aby to prostě bylo. A většinou takový ty pro obec, třeba loni tam byla ta záplava přívalového deště, tak tam jsme vlastně čerpali sklepy a potom jsme tam dělali pytle s pískem.
1: Jak početní jste?
3: 10 máme zásahov.
1: No a co potěr?
3: Nemám. Mladí tam nejsou, toto je těžké zásahové oděv, jo. To jsme teďka dostali od města. Když si šáhnete, jsme rádi, že to máme, protože každá ta věc nám vždycky nějak pomůže. Nepotijou se s tím ty kluci tolik.
1: Čandy prostě, samozřejmě, ať to drží.
3: Toto jsou pracovní rukavice.
1: Na suchý zip, ať to drží. Vypadají trošku jako běžecké, aby byly dobře na ruce.
3: Oni jsou hlavně pevný.
1: Já si je obleču, děkuji. Tak. Ano, jo? Perfektní.
3: A jsou pohodlný. Potom toto se nám rozmočí, když děláme z toho vodu, když jsme třeba čerpali nebo něco, že? Tak to nasaje.
1: To jsou větší rukavice, vypadají jak lyžařské.
3: To jsou protihořlavý, je to pevný.
1: Ten uchop už není tak citlivý.
3: Není citlivé, no.
1: Opravdu už jsou velké.
3: Snažíme to pomaličku pořizovat.
1: Jo. A jaký jste měli poslední výjezd?
3: To ani nevím. Kde jste jeli, Juro, naposledy na výjezd?
1: To se jdu zeptat tady k chlapům.
4: No, na požárkominu v Újezdci, no.
1: Což znamená?
4: Tak musel se tam vlastně komín pročistit, vybrat to žhavý a vynosit ven. Samozřejmě tam se zadusili. A
1: bylo to jen na dobrácích nebo přijeli profici?
4: Přijeli profici a ti tam byli první, jakože na místě. A akorát jsme tam naháněli všetci plechové kyble, ale dali jsme to do hrnca.
1: No a hasičárnu v Újezdci najdeme kde?
3: Na Větrné 106/3.
1: Tam se můžete podívat, jak to u dobrovolných hasičů vypadá. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dospíval Michael Jackson, je 11:45 a připraven je další díl Babských rad. Tentokrát nám Jarka Vykoupilová připomene několik pravidel, která se vyplatí znát při tom, co si myjete ruce. Myslím si, že si všichni pamatujeme, kdy různé návody na mytí rukou byly rozmístěny na veřejných místech. To je ale doba, na kterou nechceme určitě vzpomínat, přesto je ale důležité dělat to správně.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zpíval Sagan Toffee, už se připravuje Tina Turner a za dveřmi studia se připravuje také Zora Ješková. Blíží se totiž 12. hodina, budou aktuální zprávy, potom už písničky na přání, takže připravte své mobilní telefony. Krásnou středu, krásný poslech vám přeje Vilém Pospíšil.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vedry. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Trenér fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Odpoledne bude slunečno a teploty do 31 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Česko čekají mimořádně horké dny. Ode dneška by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. V Olomouckém kraji k 38 stupňům Celsia. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přehánky a bouřky. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno, potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
2: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
0: V základní škole v Rokytnici na Přerovsku pracují dělníci. Vedení obce se rozhodlo víc než 100 let starou budovu zmodernizovat a rozšířit o dvě nové učebny. Na 28 milionovou investici samospráva získala dotace. Hotovo by mělo být v závěru roku, uvedl to nezávislý starosta Kamil Malenda.
3: Škola byla naplněná až po střechu žákama. Dvakrát jsme navyšovali kapacitu, kterou už přivřela oči hygiena, takže jsme museli přistoupit k tomu, že přistavíme dvě učebny, tak aby kapacitně nám budova stíhala. Bude to stát za to, protože ta škola to určitě potřebovala. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia, informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu. Vícereportér Mirko Vašič.
4: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před dvěma lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Shahania.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupňů, na horách 21 až 25 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 27. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné, i když horké poledne ve středu 29. července vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čas pro blahopřání vám všem, kteří něco slavíte. Marta dnes slaví svůj svátek. Blahopřejeme, milé dámy, a mnozí dnes máte narozeninový den. A když zmiňujeme narozeniny, tak dnes opravdu musíme zmínit, blahopřát a vyzdvihnout jednu úžasnou televizní, ale i rozhlasovou osobnost. Nestárnou vedoucí dámu, která právě dnes slaví nádherné 80. narozeniny. Je to česká televizní moderátorka, hlasatelka Saskia Burešová, kdysi také královna krásy. Tak blahopřejeme, velice rádi Saskii Burešové, znáte ji jak z televizního kalendária, tak třeba z rozhlasového kolotoče, no a přejeme ještě spoustu krásných let za rozhlasovým anebo i televizním mikrofonem. Všechno jen to dobré přejeme samozřejmě každému z vás, kteří dnes slavíte cokoliv. A moc se na vás na všechny těšíme už za malou chvíli na telefonu Písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Tady je to správné číslo 221 555 444. A od mikrofonu zdraví Zora Jižková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a tady je také telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc pro vás, kteří máte chuť zavolat a máte chuť poslat někomu pěkný hudební pozdrav.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A první je s námi paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát k dnešnímu svátku paní inženýrce Martě Drozdové do Chomoutova, pak do Doubravice paní Martě Rozmanové a Martě Holubíkové, Dloštěc paní Martě Habrlantové a na Svinov paní Martě Šperlichové a zítra ještě má svátek Bořivoj, tak Boříkovi Pirklovi do Mohelnice. Tak všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte si hezka z někde naschledanou.
0: Ano, moc pozdravujeme. Jedna z nejznámějších písní, která oslavuje Martu, je v podání Tonyho Brycha a Akátu a jmenuje se Marta. Určitě ji znáte. Marta je Marta, Martu zná celá parta. Tak právě tuhle písničku vybrala paní Ludmila z Doubravice. Tak si pustíme. Já připomínám ještě telefon SMS-kový k nám 723 70 33 51. Těšíme se na vás.

Ide se Marty, co si dává narty, ona vám to nepoví. Čipsy barví vlasy, obočí a asi, ona si jen za zuby a nasá za putá hrou prů.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A Václavov u Zábřeha se nám také přihlásil do poledních písniček na přání. A paní Eliška, dobrý den.
2: Dobrý den, všem přeji krásné odpoledne i vám do Českého rozhlasu. Nám už to tady pěkně začíná žhavit, to sluníčko. A dneska bych chtěla poslat hudební pozdrav k svátku paní Martě Krmelové ze Zábřehu a její dceři Martě Kozičkové z Václavova. Holky, já vám přeju hodně pohody, štěstí, zdravíčka. A taky nesmím zapomenout na naši pohádkovou babičku Lidušku z Jeseníku. Liduško, taky moc pozdravuju, ať jste stále optimistická a fit, jak jsem vás včera slyšela, tak zase srdíčko zaplesalo, ten váš nádherný hlas je opravdu povzbuzující. No a ještě panu Jirkovi do Litovle, Petrovi do Přerova a Haničce do Předmostí, takže děkuji Zory za vyhledání písničky a mějte se taky moc krásně.
1: Rádo se stalo, vy jste vybrala Karla Gotta, Svět má ty chvíle rád, blahopřejeme všem těm vašim milým, zdravíme všechny jmenované i vás. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Píšete nám SMSky na číslo 723 70 33 51 a když se tak na ně dívám, je tady spousta žádostí o konkrétní písničku. Třeba Mně sílu dáš pro paní Aničku Kročilovou nebo Jarošovský pivovar pro Martu Královou. Já musím znovu zopakovat, že vždy přednost ve výběru písní mají ti, kteří nám přímo zavolají. Takže neváhejte vytáčet 221 555 444 a bude i konkrétní písnička. No a my teď hrajeme také do Doubravice. Písnička je k dnešním narozeninám milé slečně Leontýnce Jořenkové. Lejí všechno nejlepší. Štěstí, zdraví, lásku přeje táta, máma a Gába. Leontýnce Jořenkové, všechno nejlepší. Do Doubravice hrajeme také věrné kamarádce Martě Holubíkové. Martičko, přejeme zdraví a další roky k poznávání krás Česka s tvým přítelem. To ti přeje Jarka a Jirka. Další hudební pozdrav, asi si ho dáme za chvilku a SMSky nám tady naskakují ve velkém jedna za druhou, tak se na ně podíváme za chvíli. Teď Karel Gott.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví, Lipník nad Bečvou. Pan Václav a paní Zdenička jsou s námi. Dobrý den.
4: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát paní Sokláskové do Hradčan od Zetku a potom Ondrovi bufet Lipník. Jak dělá výborný ty rolády a ty chlebičky, tak celému kolektivu.
1: Takže chválíte, dobře.
4: Ano.
1: Jo, když někdo umí dobře své řemeslo, tak je to taková životní výhra. No a my s písničkou s tímto názvem dáme také Marcela z Moška. Naschledanou.
4: Děkuju.
1: Chtěla bych pozdravit, to už nám píše paní Maky, své úžasné lidičky, ségru Verču, úžasnou kamarádku Helenku, mám vás strašně moc ráda, písničku a velké srdíčko a pusu posílá Maky. Krásný sváteční den popřejte paní Markě Dřenkové z Cotkytle, vše nejlepší k svátku, hodně zdraví a pohodu, přeje pravnučka Mia a Lukáš s Anetou. Zdravíme a blahopřejeme Martě Dřenkové z Cotkytle. Hrajeme také k dnešnímu svátku paní Martě Bémové z Vrbna pod Pradědem. Marti, přejeme hodně zdraví, klidu a pohody a spoustu dobrých lidí okolo sebe. Jana a Petr Hořečtí. Blahopřejeme Martě Bémové a ještě jeden pozdrav ke krásnému dnešnímu svátku. Hrajeme také milé mamince. Je to Markička Tomsová z Libiny a také babičce Markičce do Šumperka. A oběma přejeme hodně zdraví a štěstí. Přeje Hanča, Alča a Vraťa.

0: Jsi má výhra životní, tak se jmenovala písnička, kterou právě zaspíval Marcel Zmožek a paní Staňka z Oseku nad Bečvou je teď s námi v písničkách Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás hodně zdravím a chtěla bych vás poprosit pro písničku pro Hanu, sestru do Zábešní Hoty, Pavlince Petterkové a Marušce Hluší v Oseku nad Bečvou a také všem občanům Oseka nad Bečvou a obecnímu úřadu. Přeju hodně zdravíčka a štěstíčka a se nám v tom horkém čase dobře daří. Vám moc děkuji za vybrání písničky a jsem ráda, že jsme se slyšeli. Děkuji vám.
0: Napodobně písnička připravená. Dáme si trošku něco chladivého. Jarošovský pivovar Argema. Krásný den vám, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Paní Staňka z Oseku. Tak a tuhle písničku určitě přidáme k dalším vzkazům a přáním. Dobrý den. Zahrajte prosím písničku a právě Jarošovský pivovar pro paní Martu Královou z Roudna. Dnes má svátek. Přejeme Marti všechno nejlepší. Hlavně hodně štěstí, zdraví, lásku. Přejí dcery Jana, Marcela, zeď Vlastík, manžel Jaroslav, Miláček, Pupíček. Moc blahopřejeme. Krásný den přejeme do Českého rozhlasu Olomouc všem posluchačům. Posílám písničku pro radost, pro potěšení a pro dobrou náladu. A to hlavně Lidušce Loníčkové do Olomouce, Zdeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové, Jiřímu do Litovle, Bohouškovi do Olomouce, zdraví všechny Marie z Kroměříže. Krásný den, chtěla bych pozdravit do Litoměřice úžasnou kámošku Halenku, mám ji strašně moc ráda, písničku jí posílá Maky. No a ještě jeden vzkaz. Zahrajte hezkou písničku ke kafíčku Haničce do Záběštní Lhoty, Staňce Pavlínce, Marušce do Oseka nad Bečvou. Děkuji, vaše faninky.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A Český rozhlas Olomouc zdraví pana Miloslava z Ludmírova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěl bych teď popřát mojí manželce ze svátku Martice Masounové všechno nejlepší. Hodně zdraví. Štěstí ví, že jí mám moc rád. Tisíckrát zajde hodnička. Ale přeji hlavně zdraví. Také bych chtěl ještě popřát a zahrát přihlavně si paní ředitelku a paní učetní do našeho ústavu. Děkuji pěkně a nashledanou.

0: Písničky se vzkazem.
1: A dál mi píšete, hezký den vám do studia a dnes prosím zahrát píseň pro radost Aničkám, Jarmelkám, Janinkám, Věrám, babi Jarušce, Jindře, Marijím, Světle, Honzu, Mírovi, Marcele, napsala Veronika z Rakovníka. Všechny zdravíme.

krásný den a hlavně dobré zdraví, vzpomíná Anička z Vápené. Pěkný hudební pozdrav a písnička letí drahé mamince Emilii Dajčarové. Písničku posílá z Hradu Křivoklát dcera Helena. Hrajeme do Lasců Martě Mišákové. Zdraví, radost z úrody, na políčku přeje Jitka a Jenda. A k nádhernému svátku blahopřejeme i paní Martě Dosigilové z Javorníka. Hlavně zdraví, lásku, štěstí, boží požehnání a každý den po usmání užívej si pohodičku a zaspívej pěknou písničku. Hezkou oslavu přeje Emilka Zelová a pěkný pozdrav tady máme také pro paní Lidušku Loničkovou z Olomouce. Krásný pozdrav z prosluněné Písečné posílají Honza a Lidka.

0: Hané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání míří do Hrochova. Je s námi paní Zdenička. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorko, srdečně vás zdravím. Proto jsem chtěla bylka zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a k tomu dobrému obědu. A to manželům podpičilikovým doroštění, vozence Horničkové do Litovly a její srdce Broniště do Olomouce, Lidě Lorníškové do Olomouce. A ježiš, jak to, a jsem na to zapomněla. No to nevadí. A ještě bych chtěla, já zapomněla jsem Liduště Ukytilovi do Jeseníku, která mě hrála, tak jí děkuji za písničku.
3: Ano.
4: A to je všechno, děkuji, nemohla jsem ti vzpomenout.
3: Písničku rádi posíláme, vy jste vybrala Helenku Vondráčkovou Dlouhá noc, tak to pořádně roztočíme. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Děkuju.
3: Paní Zdenička z Hrochova vybírala a posílala a hrajeme také paní Aničce Kročilové z Velké Štáhle. Slaví krásné narozeniny. Milá Aničko Kročilová, přejeme hlavně hodně zdraví, spoustu energie a radost od kamarádky Ivany. Zdravím, zahrajte k dnešnímu svátku mým bývalým spolužačkám. Je to Marta Krylová z Kovářova, Marta Labonková z Moravičan a Marta asi Nešporová z Hrabí. Přeji jim v životě všechno jen to dobré a hlavně zdraví, také štěstí, lásku od rodiny a přátel a ještě mnoho krásných chvil. Děvčata, blahopřeje Anna. Pozdrav pro Martu Krylovou, Martu Labonkovou z Moravičan a Martu Nešporovou. Pěkný pozdrav letí také milé prababičce Milušce. Prababičko, děkujeme, že jsi s námi ty prázdniny přežila ve zdraví. Také tetě Janě Dozvole, tetě Aničce do Podolí se vzkazem domů jsme dojeli dobře. Matyáš a Samík, zdravíme. Další pozdrav a vzkaz letí Haničce do Předmostí, Zdeničce z Holubic, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Lidušce z Doubravice, písničku posílají Jana a Jiří z Roštění a přidávají ještě Věrušku z Olomouce a Lidušku z Doubravice. A ještě jeden vzkaz. Hrajeme Markičce Kočí z Kostelce. Přejeme k svátku hodně zdraví, štěstí. Markičko Kočí přejí sestry Anička, Helenka a Maruška.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A na telefonu písniček pan Robert z Olomouce, dobrý den.
2: Dobrý den, bylo by to pro vás do rádia, včera se mě v Žebkách nedařilo, se někomu, byly hodně těžké otázky. No a vybral jsem takovou hezkou šuplíkovku, je to pro vás, je to pro paní Vlastičku z Krnova, ta na mě nikdy nezapomene, tak je to pro Jardu Řezbáře, tak je to pro všechny linkaře, pro paní Ludmilu z Brna, pro paní Uchytilovo, pro paní Jevu z Moránice, co mě drží v Žebkách, ale dnes to zkusím znovu, no jestli se vůbec zadovolím.
1: Dobře.
2: Jako nezdávat se nebudu, no a jinak knižku jsem si koupil v knihkupectví, takže když to nejde přímo, tak to jde oklikovat. Moc děkuju za písničku.
1: Určitě. Děkujeme velmi za zavolání. Zdravíme Olomouc, naschledanou. Pozdrav letí také paní Martě Drenkové z Cotkytle. Má dnes svátek. Markičko, všechno nejlepší. Hodně zdraví přeje dcera s celou rodinou. Zdravíme Martu Drenkovou. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do Litovle Markétu Zdráhalovou Lumparexe, do Litoměřice Helence, mám ji strašně moc ráda, zdraví Verča. A pěkný pozdrav letí také k narozeninám paní Martě Pospíšilové z Mohelnice a také k svátku. Přejeme Martě Pospíšilové zdraví, štěstí, stále dobrou náladu, přejí holky z Javorníka a všechno nejlepší k dnešnímu svátku přejeme také milé tetičce, je to paní Marta Horalíková z Rokytnice u Slavičína. Martičce Horalíkové blahopřeje Táňa. Dobrý den. Pošlete prosím krásnou písničku pro radost a pro potěšení pro moji milou babičku, je to Hana Vachutková z Úsova. Zdraví vnučka Hanička. Hrajeme také k svátku paní Martě cestovatelce z Havířova a přejeme Markičce z Havířova hodně zdraví, štěstí, plno elánu do cestování. Markičko, to vám přejí holky ze Šumperka a také Český rozhlas Olomouc. Všechno nejlepší k svátku přejeme také Martě Všetičkové do Měníka. Markičko, ať se ti dnes a nejen dnes všechno daří. Slánští a Číškovi.

0: Zelenáč je Mirek Hofman a Vůz do Tennessee a paní Anička Zvajglová je s námi ještě v písničkách Českého rozhlasu Olomouc, v písničkách na přání, těch středečních 29. červencových. Ano, už se nám ten měsíc blíží do finále. Paní Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro dceru Aničku Kročilovou z Malej Štále. Dneska slaví krásné narozeniny. Čas nám letí, děti rostou, já ti přeji větu prostou. Dlouhá léta, hodně zdraví, jak se to dál vlastně praví. Buď dnes šťastná, připij sklenku na to, ať máš lásku velkou. Krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí, lásky, jí přeji maminka, taťka, bracha a celá rodina.
0: To bylo oddechnutí, zvládla jste to krásně. Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Všechno nejlepší. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuju.
0: Tak to byla maminka Anička Zvajglová pro svoji dcerku. A hrajeme také do Ludmírova. Milým Markičkám posíláme písničku a přání zdraví, rodinou, lásku, příjemné životní okamžiky, boží požehnání, Hela, Blaženka, Jaruška, Madlenka, Liduška, Bětuška. Pěkný hudební pozdrav a krásné sluníčkové odpoledne z Karlovic. Přejeme rodině Gotwaldové, Pytlíčkové, Rostové, Henrice z Újezda, Alence z Jeřmaně, Kájovi, Alence do Turecka, vzpomínají Sedláčkovi. Pěkný pozdrav letí pro pana Jiřího z Litovle. Přeji mu pohodové dny, prožité ve spokojenosti, ve zdraví, a to též přeji i do rozhlasu zdraví paní Marie z Prostějova a my velmi děkujeme. Chtěla bych poděkovat Janičce Dostálové do Malína. Janičko, moc ti děkuju za to, že mě držíš nad vodou. Děkuje Jana Pokorná. Zdravíme tedy do Malína. Pěkný pozdrav letí také paní Sasky Burešové, televizní hlasatelce, moderátorce, která dnes slaví 80. narozeniny, také paní Martě Kubišové k svátku. Za jejich milý a vlídný přístup k nám divákům a posluchačům přejeme všechno nej. Krásný pozdrav k dnešnímu svátku posíláme také s přáním všeho nejlepšího Martičce Pytlíčkové do Senice na Hané. Pozdrav také Květoškovi, pěknou oslavu také Markičce Kočí z Kostelce, Markičkám Schindlerovým ze Senice, také Honzovi a Lidušce z Písečné, Zdeničce Šínové, všechno jen to nejlepší přeje Lída. A ještě jeden SMS-kový vzkaz tady máme. Děkuji panu Robertovi za písničku. Roberte, budu vám fandit, ať to dobře dopadne. Odvaha se cení. Písničku pro vás posílá Eva z Mohelnice.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Ano, to už byla také pozvánka na naše webové stránky. Pokud jste neslyšeli to své přání, tu svoji písničku, puste si určitě znovu Olomouc rozhlas.cz. Zároveň už v tuhle chvíli také zveme k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady za 4,5 minuty ve 13 hodin. Pak už vás čeká povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to moderátor, bývalý vícebojař, olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004, Roman Šebrle. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Hluk z nové dálnice u Přerova splňuje normy. Policie pátrá po muži, který házel kameny na dálnici D35 u Daskabátu. Dělníci pokračují v opravách Šternberského kostela Zvěstování Panny Marie. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov splňuje všechny hygienické normy, uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice prokázalo podle silničářů i měření u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy. Uhradí je město Přerov. Velmi nebezpečnou zábavu si našel neznámý pachatel na mostě přes dálnici D35 u Daskabátu na Olomoucku. V úterý po 14. hodině tam házel kameny a kusy betonu na vozidla. Jeden z letících předmětů zasáhl a poškodil osobní auto, při incidentu se nikdo nezranil. Policie hledá svědky události i řidiče, kteří místem projížděli s palubní kamerou. Sdělil to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Zhruba v první třetině jsou práce na rekonstrukci kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Celkem přijdou na 67 milionů korun a hotové by měly být do poloviny roku 2028, říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
5: Teď probíhá realizace obnovy toho schodiště velkého monumentálního přístupového. Od podzimu začne souběžně s tím vlastně oprava toho průčelí, včetně věží, to znamená kamenné prvky, štuková výzdoba, omítky, dřevěné prvky, kovové prvky.
0: Sport.
3: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Mariu Basalsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017, Američanka Sloane Stephensová. Hráče prostějovského klubu Jiřího Lehečku zase čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos, v něm si zahraje proti Číňanovi Wongovi. Další prostějovský hráč Dalibor Svrčina se na stejném turnaji utká s Darderim z Itálie a přímo rodák z Prostějova Jakub Menčík si zítra zahraje ve druhém kole ve Washingtonu s Američanem Nakashimou.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 27. Foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na silnici 35 u Podolí, kousek od Mohelnice. Cestáři tam čistí u krajnice kanalizaci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házel jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne. To,
0: takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Šebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout. Taky přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili. Takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš, nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem věděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace...

0: sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
1: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
0: Nezměnilo.
1: Je to
0: pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou, jako, tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste,
1: že jo,
0: jak
1: že
0: jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénují a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdeme závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, když jste si říkal, proč mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval jste
0: se do toho. Já jsem si to
1: vyzkoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumperská radnice už po útoku hackerů funguje v běžném režimu. V Olomouci začne příští rok jezdit 10 nových autobusů. Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Zítra čekejte slunečno a teploty do 36 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
2: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
0: Vedení olomouckého dopravního podniku podepsalo smlouvu na nákup 10 autobusů. Celkem za ně zaplatí 67 milionů korun. Vozy dorazí příští rok. A co cestujícím nabídnou, to popisuje mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
3: Autobusy budou vybaveny celovozovou klimatizací, antikolizním systémem, informačním systémem pro cestující a USB zásuvkami pro nabíjení mobilních zařízení. Samozřejmostí je nízkopodlažní provedení a bezbariérový přístup.
0: Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou. V roce 2030 by to mohlo být kolem 3,6 miliardy korun. Senátoři při dnešním schválení vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. Sport. Hokejisté Olomouce v pondělí zahájili přípravu na ledě a k týmu se připojili všichni hráči, kteří se doteď připravovali individuálně. To platilo pro všechny cizince, včetně Kanaďana Zaka Senisina, někdejší volbu v prvním kole draftu NHL. Na Hanou přichází po tříletém angažmá v Německu a krátké anabázi na Slovensku.
4: Byl jsem v kontaktu s Olomoucí už loni, když jsem odcházel z Německa. Tehdy to sice nevyšlo, ale jednání na mě udělalo dobrý dojem. Sezóna pro mě neskončila dobře, neodehrál jsem toho tolik, kolik bych chtěl, ale byl jsem rád, že jsme se brzy k jednání s Olomoucí vrátili. Slyšel jsem o celém klubu jen to nejlepší, hlavně o fanoušcích a o tom, jak mají tady hokej lidi rádi. Takže jsem moc rád, že se všechno podařilo dotáhnout.
0: Na ledě trénovali i další nové posily, útočníci Spodňák a Berglund a obránci Freibergs a Gewiese.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 292. kilometru u Veselíčka na Přerovsku ve směru na Ostravu. Dělníci tam Ukrajinice pracují na údržbě mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď vám v odpolední Českého rozhlasu Olomouc nabízíme několik důležitých čísel. 6, 9, 31. Tak pozor, tato čísla ještě nebyla tažena v naší rozhlasové letní soutěži Rozhlas to je výhra. A dnes se ještě nesoutěžilo, tak dobře nás poslouchejte, abyste tu správnou výzvu mezi dvěma písničkami, tedy Rozhlas to je výhra, nepromeškali. Máme tady ještě další důležité číslo 221 555 444. To už je telefon k nám do studia, na který za chvilku můžete volat, chcete-li s námi soutěžit ve vědomostním kvízu Hřebíky. A co pro vás máme? Sluneční brýle, tak ty se hodí, porcelánový nebo plechový hrníček. Máme tady knihu Neromantická dovolená. Neromantická, ale přitom je to romantická komedie od nakladatelství Gazda. Máme tady i další ceny jako audioknihy, narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc a nebo spoustu CDček. Tak pojďte s námi soutěžit. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme vstoupit do hry na telefonu 221 555 444. Linka už je v tuhle chvíli obsazená. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Krásný den přeju, to je Lukáš z Olomouce.
2: Lukáši, vítejte. 10 otázek, je to vaše.
3: Prosím jedničku.
2: Číslo 1. Tak za námi už je letos filmový festival v Karlových Varech. Kolikátý ročník letos proběhl? Tak nevím, jestli jste zrovna filmový fanoušek, ale zkuste si tipnout, nebo víte, ročník to byl 60. Za B 65. Za C 75.
3: Myslím si, že to byl 60. ročník.
2: A je to skvělá odpověď, ano. Pojďme dál.
3: Boječku, prosím.
2: Tak trošku se podíváme po lidském těle, který orgán pumpuje krev do celého těla. Takže do celého těla pumpuje krev. Buď za A žaludek, za B plíce, za C srdce.
3: To je těžká otázka.
2: Že jo?
3: Zkusím si typnout, že by to mohlo být srdce.
2: No, na druhou stranu, když se někdo pořádně nají opravdu hodně, tak to se pak taky tak krevským jídlem tak nějak přetlačuje. Někdy má člověk pocit.
3: Jo, jo, jo.
2: Máte samozřejmě pravdu, srdíčko, ano, a do třetice.
3: Postupně prosím troječku teďka.
2: Tak pozor, prezidentem Československa se bezprostředně po Masarykovi stal kdo? Byl to prezident Beneš, nebo prezident Hácha, anebo prezident Svoboda? Po Masarykovi.
3: To by měl být prezident Beneš. Ne, prezident Hácha, Hácha.
2: Tak první byla správná. Edvard Beneš.
3: Jo,
2: poprvé zvolen 18. No. prosince 1935. Jo. Tak to je škoda, to je škoda. Takový krůček od výhry. Oh, tak špatně jste se opravil. Těšíme se příště. Díky, nashledanou.
3: Děkuju, pěkný den, nashledanou.
2: A pokračujeme dál s kým. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marcela z Hanušovic.
2: Dobrý den, paní Marcelo, od čtverky do desítky.
4: Tak zkusíme 4.
2: Kolik stupňů má pravý úhel? Trocha geometrie. Pravý úhel má stupňů 45. Za B 90, za C 100. Pravouhlý trojúhelník.
4: No 90.
2: No proto. Výborně. Tak, pojďme dál.
4: 5.
2: Jak se jmenoval český náboženský reformátor, který byl zavražděn v Kostnici? Prokop Holý, Jan Chelčický, Jan Hus.
4: No, já nevím, Jan Hus.
2: No, nemusíte se ptát, klidně řekněte, Jan byl Hus. To Jan Hus, ano. A upálení města Jana Husa jsme si nedávno připomněli i během státního svátku. Výborně, a do třikice.
4: No tak zkusíme 6.
2: Kterému mluvnickému pádu odpovídá otázka koho co? Koho co? Za A druhému, za B čtvrtému, za C šestému.
4: Já myslím, že čtvrtého.
2: Čtvrtý pád, vidím koho co? Skvělé. A my vidíme také, máme tady první výherkyni, paní Marcelu z Hanušovic. Blahopřejeme velmi, předáváme do režie a ať se vám dobře daří. Nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
2: Pokračujeme dále, hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo je s námi?
5: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas a posluchače. Už se mě to podruhý, já po první jsem špatně nějak chytla telefon, proto se to přerušilo, tak tu ráda, že jsem se dovolala. Tak. Tady Jarka Olomouc.
2: Paní Jaruško, vítejte, 7, 8, 9, 10.
5: Jaruško.
2: Osudy dobrého vojáka Švejka napsal kdo? Za A Alois Jirásek, za B Petr Šabach, za C Jaroslav Hašek.
5: Hašek, Hašek.
2: Tady je to naprosto jednoznačné. Ano. Nic k tomu nedoplňuji, jen velký potis.
5: Osmičku?
2: Pod objevem kterých dvou prvků je podepsána vědkyně Marie Curie Sklodowská. Marie Curie Sklodowská objevila prvky buď za A zlato a platinu, za B rádium a polonium, za C měď a zinek.
5: Takže Bčko.
2: Jasně. Vytřiti se.
5: Bčka.
2: Máte ráda maso?
5: No, tak jo, ale libový.
2: Libový, dobře, tak teď si představte kravičku a řekněte nám, kde na jejím těle je maso z roštěnce, roštěnec. Z roštěnce je buď za A na hrudi, nebo za B na hřbetě, anebo za C nad stehnem. Co myslíte?
5: Tak bych řekla nad stehnem.
2: Roštěná, říkáte, hovězí roštěnec, neboli roštěná, jemný křehký sval, který najdete na hřbetu jatečného skotu. Jau.
6: Jau, ajs.
5: Chyba, ano, chyba.
2: Škoda, škoda, škoda. Tak nevadí, zdravíme vás, paní Jarko. Těšíme se příště, bylo to ofous, nashledanou. Bylo to ofous pro vás, pro všechny tentokrát. Zkrátka, v ten dnešní úplníkový horký den se asi spíš máme někde hezky osvěžit, než abychom trhali rekordy při soutěžích, no ale přece jenom ještě jednu soutěž tady pro vás dnes budeme mít. Rozhlas, to je výhra a na tu si určitě ještě počkejte v našem vysílání.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, měsíc červenec se blíží do svého závěru, no s ním také první polovina prázdnin a ten závěr měsíce se třeba na různých místech Olomouckého kraje bude slavit tak trochu nejrůznějšími akcemi a třeba také kinem pod hvězdami, tak třeba v náměšti na Hané si můžete v pátek zajít ke kapličce na romantickou ryze letní komedii po večerce. Je to čerstvá věc v hlavních rolích Vladimír Polívka a Eva Podzimková. No a po večerce se bude hrát, a to rovněž v pátek také v letním kině ve Vranové Lhotě na hřišti u zámečku. Je to od 20. hodiny a 30. minuty a samozřejmě všechna ta představení budou doplněna i dobrým občerstvením, prostě abyste zažili tu pravou letní pohodu. No a když jsme zmínili Vranovou Lhotu, tak do té se za chvíli vydáme ještě jednou, ale poněkud z jiného důvodu. V neděli se totiž po roce otevřou brány Tvrze ve Vranové Lhotě na Bouzovsku, kde se opět představí skupina fotografů a výtvarníků ze Šumperska a Zábřežska. My vás na tuhle vernisáž za chvíli pozveme.

0: a výtvarníků ze Zábřežska a Šumperska. A tahle skupina se tam po roce opět vrací. Vernisáž proběhne v neděli a jak přiznává fotograf a jeden z pořadatelů akce Ladislav Doležal, jde o akci vlastně už trochu tradiční.
1: Tradiční, no tak je po třetí, takže možná i ta tradice tam je. Ta první výstava byla taková hurá akce, docela amatérská, vlastně vytvořená v krátké době a postupně se snažíme, aby ty výstavy měly vyšší a vyšší úroveň, aby to trošku stoupalo.
2: Vás tam vystavuje vlastně skupina, jste pojmenovaní F8, předpokládám, že F znamená fotografové, ale nebudou vystavovat jenom fotografové.
1: Ano, F-ko může znamenat fotografii, může to znamenat fokus a může to znamenat taky clonu F/8. Tohle tu zkrátku vymyslela Martina Štajdlová. Je nás 8 fotografů a k tomu se přidali 2 výtvarnice, který vlastně ten prostor tam nějak zaplní, oživí malbama a nějakýma jinýma uměleckými artefaktama.
2: Pojďme jmenovitě, už jsme zmiňovali Martinu Štajdlovou, která je známou zábřežskou fotografkou, ale jsou tam samozřejmě i další.
1: Pořád jsou to fotografové ze Zábřežska, ze Šumperska. Začneme tou Martinou, ta je známá, zase bude vystavovat nějaké street fotografie, fotografie z cest, který podniká. Jana Kavrnzisová ze Šumperka bude vystavovat taky fotografie z cest a nějaký přírodní věci tady z Jesenicka. Petr Linhart je nový člověk, který nahradil Radka Grila. Myslím si, že ti dva jsou si dost podobní, že oba jsou takový pečlivové. Petr Linhart tvoří hodně černobílé, zaměřuje se na detail, zaměřuje se na portréty. Jana Nováková ze Zábřeha bude vystavovat většinou přírodní věci, kytky, krajinky. Lenka Artnerová, ta je z Dolní Lípky, ta se zase vyznačuje takovýma zajímavýma nápadama, umí najít vtipy v detailech, vyžívá se při podobnění různých detailů k životu a tak podobně. Dan Půr, kytky, tmavě laděný, vážný věci. Ivo Merta, fotky, předpokládám, říkal mi, že to budou taky většinou kytky a příroda. No a já, moje maličkost teda. Ty dvě výtvarnice, Ivana Mertová a Alena Kohoutová, malby, asi tak.
2: Vernisáž proběhne 2. srpna přímo na tvrzi ve Vranové Lhotě. Je to takový docela zajímavý prostor, protože je to tvrz vlastně v permanentní rekonstrukci. Není tam úplně jednoduché vytvořit výtvarný prostor. Jak to bude probíhat? Může přijít dokoliv nebo je pouze prozvané vernisáž?
1: Může samozřejmě přijít dokoliv, kdokoliv bude vítán. Kdokoliv přijde, tak určitě svou přítomností podpoří. To je vlastně výtěžek té akce, bude většinou na rozvoj a stavební úpravy té tvrze.
2: Kromě představení výtvarných děl, vy tam máte vlastně i hudební produkci. Samotná vernisáž začíná tedy v neděli v těch 14 hodin. Kdy se bude hrát?
1: 2 hodiny začíná a ve 3 hodiny Ivo Merta má svůj recital svých písní.
2: Jak dlouho výstava na tvrzi bude k vidění a jak je vlastně tvrz přístupná pro veřejnost?
1: Výstava bude trvat víc než měsíc až do 7.9., kdy je nějaká výroční pouť a to bude konec. Tvrz bude otevřená denně, mám dojem, že od 10 hodin asi do 17 hodin, prakticky každý den od pondělka až do pondělka.
2: Z Vranové Lhoty Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vašo Patejdl. Kolega Mirek Kobza má rád cestování a za chvíli vás přivítá v další rozhlasové pohlednici od Pradědu na Hanou. Vydáte se s ním do koutu nad Desnou. Ta rozhlasová pohlednice bude zajímavá i tím, že se budeme bavit nejen o průmyslové výrobě skla, ale třeba i o výrobě drátů, které v této lokalitě byly typické.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kouty nad Desnou jsou dnes považovány za jedno z hlavních středisek zimních sportů na šumperské straně Jeseníků. Kdysi to však bývala osada, kterou obývali hlavně dřevaři, skláři a drobní zemědělci. Údolí nad soutokem Hůčivé a Divoké Desné bylo osídleno už před vznikem obce. Jednalo se však o roztroušenou zástavbu, do které patrně patřily lesovny, uhlířské boudy a podobné účelové stavby. Teprve v roce 1718 získává Bedřich Oto od velkolosinské vrchnosti mlýn a kolem něj začíná vznikat souvislejší zástavba. Jméno Kouty pak vychází z původně německého pojmenování Winkelsdorf, což značilo obec umístěnou v závěru údolí, chráněném před větry. Kouty nevznikaly jako jedna osada, za rozvoj dalších mohlo zejména sklářství, tak vznikly andělské žleby. V roku 1769 zřídil hutmistr Karel Zévald sklárnu někde v údolí Hůčivé Desné. Přesné místo dnes už není známé, protože stopy po osadě zahladily časté povodně. Budovy byly dřevěné, pouze základy vytvořily z rovnaného kamene. Vystavěl i cestu podél pravého břehu Hůčivé Desné, která existuje dodnes. Využíval zde sílu řeky, která poháněla nejen měchy ve sklářské peci, ale i stoupu s vodním kolem na drcení křemene, který se hojně nacházel v náplavách Hůčivé Desné. Nechybělo ani palivo v podobě dřeva z okolních lesů a v okolí se vyráběla z popela i potaž, která byla rovněž k tavení skla potřeba. V roce 1777 Zévald ale sklárnu uzavřel. Pár let ještě provozovala ve své režii žerotínská vrchnost, ale nakonec ji uzavřela zcela a výroba skla byla přenesena na horní konec osady Anín. Tam fungovala sklárna už od roku 1772. Osada, která kolem ní následně vznikla, dostala jméno podle Anny z Lichtensteina, manželky vládnoucího knížete. A po zániku andělských žlebů se rozvíjela v samostatnou obec, později jako součást Koutů. Přes vznik zdejších osad jako center průmyslu se jeho dalšímu rozvoji moc nevedlo. Sklárna se v roce 1829 přestěhovala do Rapotína, zanikla i drátovna v Koutech a tak zůstala jen pila a místní hledali práci v zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva. Nakonec tady fungovala jen větší továrna na výrobu dřevěk, kartáčům a štětkám. Kouty získaly na významu poté, co tady na konci 20. let 19. století začala být budována první silnice přes Červenohorské sedlo na Jesenicko. V roce 1834 tady už žilo 628 obyvatel. Od roku 1819 existovala německá jednotřídní škola. Po dostavbě železnice přímo do obce se zde rozvíjela také nakládka dřeva vytěženého v okolních lesích. Po zániku vrchnostenské správy se vesnice stala součástí šumperského politického okresu se soudní správou v sousední Loučné. Díky dobré přístupnosti se stala také východiskem cest do hor, zejména na Pradě, Červenohorské sedlo a také k poutnímu místu na Vřesové Studánce. Do katastru vesnice patřily také horské chaty Švýcárna, Vřesová Studánka a další. Stavěly se zde i výstavní soukromé rekreační objekty, mezi nimiž vynikala zejména slavná vila Primavezi v horní části obce. Od počátku 20. století se pak rozvíjí i lyžování. Památek zde mnoho nenajdeme. Asi nejpozoruhodnější z nich stojí na křižovatce cest do Koutů nad Desnou do Anína. A to už od roku 1683. Kamennou boží muku nechal postavit žerotínský lesmistr Krištof Jakub Zeidler, známý i z velkolosinských čarodějnických procesů, kde působil v inkvizičním tribunálu jako přísedící. Prý stélu postavil na paměť svého souboje s medvědem, kdy se šťastně zachránil. Druhá varianta legendy pak říká, že se chtěl stavbou boží muky očistit z nařčení, že je sám čarodějník. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Koutů nad Desnou, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kde jsi?

Blíží se 15. hodina, ještě 3 minuty a nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Poslechněte si je, máme tady další výstrahu meteorologů, se kterými kvůli chystajícím se vedrům budeme dnes mluvit podrobně ještě několikrát. Tak počkejte si poprvé ve zprávách 15 hodin.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Páteční teploty v Olomouckém kraji se přiblíží 40. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Při nehodě zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Do Česka se vrací tropické teploty. V Olomouckém kraji dnes může být místy až 31 stupňů, v pátek pak až 38 stupňů Celsia. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne teploty zase vzrostou. Horká znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větrat doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Ten se zvýší z 350 na 400 tisíc korun. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. S rodačkou z Valašského Meziříčí Markétou Irglovou získal Oscara za nejlepší filmovou píseň. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision.
3: As above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Španěl Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání. Počasí. Zítra na střední Moravě čekáme jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 295. kilometru za exitem Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Cestáři tam pracují na údržbě mostu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc, tak se slyšeli ve zprávách, velká vedra se na nás chystají hned v těch následujících dnech a dneska to vlastně tak nějak začíná. My si o tom popovídáme také s meteorologem v Rýni v kraji po 17. hodině. No a jak už bylo ve zprávách řečeno, nezapomeňte na pitný režim, chraňte se před horkem, před sluncem nejen sebe, ale také všechny osoby, ale také zvířata, prostě všechny ty, kteří jsou vám svěřeni. Nezapomínat na pitný režim také u dětí, seniorů, u zvířat. No a pokud máte zahradu a vzpomenete si třeba i na nějaké to pítko plné čerstvé vody, třeba kdyby to měla být miska od květináče, tak i ptáci vám určitě budou vděční, zvláště teď v tomto horkém období. No a tady v Českém rozhlase Olomouc už za chvilku s námi opět budete moci cestovat. My se tentokrát vydáme na zámek, který patří k nejstarším památkovým objektům u nás. Jeho historie v Ústeckém kraji se začala psát už na konci 10. století. Jenom napovím, že tento zámek dohlížel na bezpečnost labské obchodní cesty. Tak si tipněte, kam se asi vydáme. Už za chvíli. Dobrý poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Jarek Nohavica dospíval a my už vás v tuhle chvíli 3 minuty před 16:45 v Českém rozhlase Olomouc zveme na cesty zámeckým létem s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Tak tahle píseň patřila k jednomu nebo patří k jednomu skvělému muzikálu Pomáda, John Travolta, Olivia Newton, John samozřejmě. My ale za chvíli přejdeme na divadlo, budeme si povídat v Českém rozhlasu Olomouc o novinkách letošního divadelního festivalu Olomoucké, nejen Shakespeareovské léto, a předáme také informace o stěhování pořadatelského divadla Tramtárie do Hanáckých kasáren. Tak za chvíli zůstaňte s námi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My se teď pojďme tak trošku ponořit do víru letních divadelních scén, protože zkrátka divadlo Open Air Festivaly to k tomuhle prázdninovému období určitě patří. Takže více teď v Českém rozhlase Olomouc. Příprava letního Open Air Festivalu, ale také stěhování domovské scény do hanáckých kasáren zaměstnává teď aktuálně vedení a umělce olomouckého divadla Tramtarie. No a podrobnosti k oběma událostem nám teď poví naše reportérka Blanka Mazolová. Blanko, hezké odpoledne. V jaké fázi je stěhování divadla?
1: Pěkné odpoledne, tak soubor po víc než 22 letech opouští dosavadní působiště a připravuje se na otevření nové scény v bývalých hanáckých kasárnách. To plánuje na začátek roku 2027. Vedení divadla má aktuálně připravené projekty na vzduchotechniku, akustiku a elektriku, bourají se stěny a dělají se základní úpravy, no a na vše mají divadelníci zhruba 6 měsíců. Zatím do ledna hrají herci ve Slovanském domě, hostují také v klubu Sedmička, a to především při hojně navštěvovaných komediích a také při prémiových představeních.
0: Divadlo Tramtarie vypsalo na vybudování nové scény v hanáckých kasárnách dokonce veřejnou sbírku. S jakým ohlasem se setkala?
1: Ředitel divadla Vladislav Kracík považuje tu sbírku za velmi úspěšnou a podle něj se v ní na kulturní účely vybralo nejvíc peněz v regionu.
2: To probíhalo teďko na konci sezóny 3 měsíce. Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže ta kampaň je velmi úspěšná. I podle slov

0: Jsme teď u festivalu olomoucké, nejen shakespeareovské léto. Co letos nabídne?
1: 11. ročník začne 4. srpna, tedy příští týden v úterý, a nově bude v areálu letního kina. Podle vedení divadla Tramtárie to má několik výhod. Kromě toho, že na každé představení může přijít o víc než stovku víc lidí, nabízí letní kino číslované sedačky, lepší výhled na jeviště i přehlednější systém vstupenek, které budou rozdělené do jednotlivých cenových zón. Loni přesáhla návštěvnost festivalu 5 000 diváků a vedení Tramtárie doufá, že letos se toto číslo ještě zvýší. Festival nabídne 13 večerů pod širým nebem a představí prakticky všechny nejúspěšnější inscenace, samozřejmě kabarety Nahatý Shakespeare 1 a 2, komedie Matky na tripu, Don Juan v New Yorku, horory z manželských ložnic, Bůh masakru, Ošklivec, Králové dabingu, ale i jedno nekomediální téma, tedy klasiku, a to adaptaci slavného románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová. A součástí programu budou i pohádky pro děti.
0: Tak se těšíme, tolik tedy Blanka Mazalová k festivalu olomoucké, nejen shakespeareovské léto, a také k aktuálním informacím o stěhování divadla Tramtárie do prostor Hanáckých kasáren v Olomouci. Ještě doplním, že reportáž na tohle téma uslyšíte i zítra v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc od Blanky Mazalové. Blanko, děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Král Zich nám pomalinku dospíval v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a vy jste slyšeli ten správný signál rozhlas. To je výhra, signál mezi dvěma písničkami. Ano, už jde do finále naše letní rozhlasová soutěž červencová. No, okamžitě jste volali a to je moc dobře, ale úplně tím prvním byl a Štěstí se dnes usmálo na pana Frankiška z Hanušovic. Vy jste čekal na to, pane Frankišku, víte. Dobrý den.
1: Čekal, jo, i dobrý den. Ano, pardon, dobrý den vám všem. No, čekal, ale když by se to neuskutečnilo, tak by se nic nedělo a bude to mít nikdo jiný jako šťastný.
0: Ano, ano.
1: Tak se mi to povedlo.
0: Ale je dobře, že patříte k těm pozorným posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. No pozor, ale ten výběr čísel, které jsou ještě k dispozici z celkového počtu 33, ano, už se nám opravdu stenčil. Tak já jsem to ale dneska říkala, jestli pak máte to své čísilko vybrat.
1: Ano, mám to své číslo už vlastně od čeriška, spíš odpoledne, protože to říkám co kdyby a je to to číslo 6.
0: Vy máte rád šestku. Šestka se říká, že je takovým číslem harmonie.
1: A to nevím.
0: Ano, ano, je to tak. A tahle šestka vám přináší krásnou výhru. Je to houbařský košík a také CD Matěje Metoděje Štrunce. Je to CDčko plné krásných lidových písní. Tak je, moc a moc blahopřeji. Máte rád houby?
1: Děkuju. Mám rád houby, jako mým zrakem je to už jako horší,
0: s tím sběrem,
1: ale mám rád.
0: No,
1: takže
0: výborně.
1: To věnuju, jsem společně do rodiny, takže přijedou rodina a budou chtít, tak se můžou vypůjčit ten můj košík.
0: Takový pletený houbařský košík, tak ten se určitě vyplatí. Ano, navíc je to i taková krásná záležitost, přece jen ruční práce. Takže velmi, velmi blahopřeji.
1: A děkuju.
0: Ještě mám na vás jednu takovou nesoutěžní otázku. Věděl byste, pane Frankišku, jak dlouho se dá přežít bez jídla? Co myslíte?
1: No, tak já si myslím, že několik dní určitě.
0: Kolik byste vydržel vy? Co myslíte? Schválně.
1: Já bych vydržel možná tak 2-3 dny.
0: Tři byste vydržel. Taková nějaká dietka, odlehčovací kůra.
1: No to bych potřeboval, no, to je pravda, ale je to sladký. No.
0: No to bychom potřebovali kde kdo. A ono se to někdy docela vyplatí pro náš organismus dát si takový alespoň menší, i když samozřejmě kontrolovaný půst. Ovšem, jak dlouho se dá opravdu bez jídla přežít, tak to je otázka, na kterou za chvíli bude odpovídat další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Takže tímto vás zveme k poslechu. Blahopřejeme, pane Frankišku.
1: Děkuju a já blahopřeju všem, kteří se dovolali přede mnou i po mně a třeba i ve hřebíkách tak dále. A hezký den.
0: Děkujeme za zavolání. Cena Prosím. Je pro vás připravena. Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě 3 minuty a bude tady 16. hodina a nové zprávy. Poslechněte si, co se děje, pak vás čeká humoriáda s Jiřím Lábusem právě dnes. Těšte se a po ní už den v kraji, kde vyspovídáme meteorology na téma vedro. Počkejte si.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Hluk z nové dálnice u Přerova splňuje normy. Pracovníci povodí Moravy pokračují poblíž Litovle v rekonstrukci jezu Šargoun. Archeologové našli u Kojetína bronzové nástroje staré přes 3000 let. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov splňuje všechny hygienické normy. Uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
1: Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice prokázalo podle silničářů i měření u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy. Uhradí je město Přerov. Rybí přechod pro bezpečnou migraci vodních živočichů staví na jezu Šargoun poblíž Litovle pracovníci povodí Moravy. Je součástí kompletní rekonstrukce jezu, který poničili předloňské záplavy. Celkově si investice vyžádá víc než 63 milionů korun. Jak bude cesta pro ryby vypadat, to ví mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Rybí přechod bude tvořen střídáním kamenných brodů a tůní. Bude celkem dlouhý přes 43 metrů a umožní rybám i dalším vodním živočichům překonávat 2metrový výškový rozdíl. Jeho výstavba potrvá ještě zhruba 2,5 měsíce.
1: Bronzové nástroje staré více než 3000 let objevili archeologové u Kojetína. Soubor obsahuje například 8 deformovaných srpů, část meče, zlomky ozdob a další bronzové předměty náležející kultuře popelnicových polí. Tehdejší obyvatele je před uložením zřejmě úmyslně poškodili při dobovém rituálu. Dnes to sdělila mluvčí archeologického centra Olomouc Nikola Jandová. Odborníci nástroje našli při archeologickém dohledu na stavbě modernizované železní tratě Brno-Přerov. Už loni tam při záchranném archeologickém výzkumu odkryli rozsáhlé pravěké sídliště. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolsovou ve třech setech a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude Američanka Sloane Stephensová. Jiřího Lehečku zase čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. V něm si zahraje proti Číňanovi Wongovi. Dalibor Svrčina se na stejném turnaji utká s Darderim z Itálie a rodák z Prostějova Jakub Menčík si zítra zahraje ve druhém kole ve Washingtonu s Američanem Nakashimou.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 27. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na D46 na 26. kilometru v Prostějově za exitem Držovice ve směru na Brno stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak já, moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona pořád stejně. Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková,
0: má, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro.
3: No,
2: ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou
3: no,
2: nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš.
3: Ano.
2: Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky má je s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku a jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa, co byla druhá, myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no,
0: jako poslední.
1: No já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za vypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty požralové v těch tramvajích na mě řou, dělám buraka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale takovýzenek říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, kam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 01 04, anebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal. Vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Burašovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, byste dostal v víkendu nějakou cenu na nějakém festivalu.
5: V sobotu, ano. V Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím pustěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráca, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil a upozorňuji, že to všechno to je pravda. Tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost Jiřího Lábuse?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl chtěl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patříte na satel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to jsem jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce, jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá: vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám: no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká: co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá: já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, tchýně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělkolka poeze, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do veškeré u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu.

0: Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benže Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMS-kaři posílej SMSky humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Taky. A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.

0: zdravím a přeji krásné léto.
1: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
3: Já děkuju.
2: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého času, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
3: No je, ano.
2: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
3: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké, Hýl by měl radost.
1: Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
3: Jo, tak děkuju moc a vyřídí Moldovi.
1: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
5: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
6: Samozřejmě.
5: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
6: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles. No. Ale maďarsky.
5: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
6: Zpívat.
5: Chtěl zpívat.
6: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
5: No a kde je Benjo?
6: Jaký Benjo?
5: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
6: No my Benjo nemáme tady.
5: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
6: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
5: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
6: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
5: Máte smůlu, no.
6: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ,
5: no, prosím.
6: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
5: No, prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
6: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
7: Dáša Nováková a Stáňa Poláková. Skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
3: Ne, nemusím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
1: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit ho, aby do toho šel, no, to nebo trvalo. S někým hrál.
3: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizní. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
1: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta, pana Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
5: Děkuji a mějte se krásně.
6: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to jsme si
7: dozvěděli. No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to a tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka, no. Podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
6: Mám přeho taky.
1: A libujte si ve vedrech.
6: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci začne příští rok jezdit 10 nových autobusů. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být Španěl Denia. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení olomouckého dopravního podniku podepsalo smlouvu na nákup 10 autobusů. Celkem za ně zaplatí 67 milionů korun. Vozy dorazí příští rok. A co cestujícím nabídnou, to popisuje mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
4: Autobusy budou vybaveny celovozovou klimatizací, antikolizním systémem, informačním systémem pro cestující a USB zásuvkami pro nabíjení mobilních zařízení. Samozřejmostí je nízkopodlažní provedení a bezbariérový přístup.
2: Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Novelu teď dostane k podpisu prezident. Zhruba 20 seniorů tráví tento týden volný čas na příměstském táboře v Tršicích na Olomoucku. Organizátoři ho pořádají poprvé. Na každý den účastníkům připravili program, popsal jeden z táborových vedoucích Tadeáš Vybíral.
5: Máme i návštěvu muzea místního, takže okolo tady místní historie se dozví naši táborníci. Čeká nás i kreativní část, kde si vyrobí vlastně společně zástěry. Čeká nás i informativní část, kdy přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech. Čeká nás i celodenní výlet, to se spojíme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice. Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu. Více reportér Mirko Vašič.
6: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategorii do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Shahania.
1: Počasí.
2: Jasno až polojasno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. Teploty je 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na dálnici D1 na 244. kilometru za exitem Mořice ve směru na Prahu. Došlo tam k požáru osobního auta a je tam neprůjezdný pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je 17 hodin a 4 minuty, také ve středu 29. července přinášíme Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnešek patří mimo jiné tygrům. Je to jejich mezinárodní den a připomíná důležitost rozmanitosti živočichů na planetě Zemi. A proto se živočichům budeme v této hodině také věnovat a v olomoucké zoo představíme ne tygry, ale sýce rousného. Předtím se ale vydáme do školy v Rokytnici u Přerova. Ta už praskala ve švech z nadbytku dětí a tak ji částečně zbourali. Zjistíme, jak se dostat k levnější elektřině prostřednictvím sdílení a půjdeme i na hokej. Olomoucký hokejový klub v létě dotáhnul přestup čtvrtého Kanaděna v historii klubu. No a tak si ho trochu představíme. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině. Hlavní události dne a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov splňuje všechny hygienické normy. Uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Českému rozhlasu to potvrdila tajemnice úřadu Helena Miterková.
3: Podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
2: Kriminalisté pátrají po pachateli, který v úterý odpoledne házel z mostu u Daskabátu na Olomoucku kameny a kusy betonu na vozidla na dálnici D35. Jeden z letících předmětů zasáhl a poškodil osobní auto. Při incidentu se nikdo nezranil. Policie hledá svědky události i řidiče, kteří místem projížděli s palubní kamerou. Dnes to sdělil policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné je 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky, sdělila to mluvčí radnice Markéta Kaniová. V lesích na Libavé na Olomoucku můžete potkat požární hlídky. Mimořádně je tam kvůli horku a suchu vysílají vojenské lesy a statky. Vybavují je taky novou technikou, univerzálními hasičskými přístroji. Ty podle mluvčího podniku Petra Tomana dokážou uhasit všechny druhy požárů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Roman Volný. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Vy jste avizovali nástup další letošní vlny veder. Tak jaké hodnoty vykazovala ta dnešní měření v Olomouckém kraji?
2: Tak dnes se to pohybovalo do 31 stupňů. Ta obloha byla většinou jasná, možná odpoledne přechodně i polojasno, ale pochopitelně bez srážek.
1: Co večer a zdali pak ochladíme vyhřáté byty a domy třeba v noci?
2: No příliš asi ne, ta noc bude relativně teplá, ještě nebude takzvaně tropická s teplotou kolem 20, ale každopádně ty teploty budou vyšší, než jsme byli zvyklí teď v těch uplynulých dnech. Ty minima by se měly pohat většinou od 18 do 14 stupňů a v průběhu noci očekáváme většinou malou oblačnost, jasno nebo skoro jasno. Zítra slunečný a velmi teplý den, jasná, maximálně polojasná obloha bez srážek, no a ty odpolední maxima by se měly pohybovat mezi 32 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 27 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý, v průběhu dne potom přechodně mírný, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Vy jste avizovali mírné ochlazení nebo přechod nějaké té fronty o víkendu, tak v pátek už přijde něco, anebo stále ještě máme očekávat tu vlnu veder?
2: Pátek zřejmě bude nejteplejší. Lehoulince se ochladí až na tu sobotu nebo na ten víkend. Tam ty teploty by se zvlněnou studenou frontou mohly jít malinko dolů, ale zatím to nebude nijak výrazné.
1: Měla by se objevit i nějaká ta přeháňka?
2: Vypadá to, že ano, možná už i v pátek v podvečer nebo potom nejpozději v sobotu by se nějaké přeháňky měly objevit.
1: Děkujeme prozatím za tyto informace, samozřejmě budeme upřesňovat. Roman Volný, meteorolog, a klidnou službu, díky, nashledanou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: V České republice se rodí čím dál méně dětí. V Rokytnici u Přerova jich naopak mají tolik, že tamní škola už nestačí a bude se rozšiřovat. Podrobnosti si poslechněte za chvíli. Verní v kraji Českého rozhlasu Olomouc.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když to pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Teď už míříme do Rokytnice na Přerovsku. Z přízemí historické budovy základní školy v Rokytnici zůstal jen skelet. Dělníci je totiž přestavují a rozšiřují o novou přístavbu. Důvodem je rostoucí počet dětí v obci. Obec na projekt za 28 milionů korun získala také dotaci. Pojďme se tam podívat.
2: Škola byla naplněná až po střechu žákama. Dvakrát jsme navyšovali kapacitu, kterou už přivřela oči hygiena, takže jsme museli přistoupit k tomu, že přistavíme dvě učebny.
3: Provází mě Kamil Malenda, nezávislý starosta Rokytnice. Z přízemí školy zůstane jen skelet. Dělníci s bíječkami bourají celé vnitřní uspořádání. Jednou z místností právě projíždí pásový vůz, vypadá to jako nějaký malý nakladač za radvicí.
2: Tady se sanujou základy, protože přišlo se na to, že základy jsou pouze kamenné sypané do určité hloubky a je potřeba to zasanovat hlouběji, tak se to podkopává po částech, dobetonovává, aby ty základy byly stabilní a udržely potom tu stavbu. Tady budou sociálky vlastně. Chodba spojovací s tou novou částí a starou.
3: A vcházíme už do nové části.
2: A tady budou dvě nové vlastně učebny. To je to rozšíření vlastně té budovy o dvě nové učebny.
3: Investice je to asi nemalá pro obec vaší velikosti.
2: No, vysoutěženo bylo za 28 milionů a máme na to dotaci ve výši 12 milionů. Tak máme našetřeno z minulých let, to znamená nějaké rezervy, které jsme použili a samozřejmě brali jsme si teďka ještě úvěr.
3: Kolik máte vlastně ve škole tady dětí?
2: Jak kolem stovky.
3: No. A máte pět tříd? Vlastně.
2: Pět tříd, ano, to je ten první stupeň. Bude to stát za to, protože ta škola to určitě potřebovala.
3: Vy jste docela v časovém presu, všechno během těch letních prázdnin se asi nestihne dokončit.
2: Všechno určitě ne. Tam chceme hlavně dodělat třídy nahoře a sociálky, aby nám hygiena povolila nějaký předčasný užívání provozu, aby jsme vlastně ty tři třídy nahoře využili.
3: Přízemí ale dělníci dokončí až v prosinci. Do té doby se budou muset školáci učit v náhradních prostorách, a to v Hasičském muzeu a v Sokolovně. Z Rokytnice Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Jak sdílet elektřinu vyrobenou třeba domácími panely v době, kdy ji sami nevyužijete? My se podíváme za chvíli tam, kde to dovedou a hezky už.

0: v kraji.
1: Vyrábíte si doma vlastní elektřinu, ale za její přebytky dostáváte málo anebo vůbec nic? A nebo chcete ušetřit za energie a nevíte jak? No, kdo by nechtěl, víte. Jednou z možností je komunitní sdílení elektřiny, a to mezi lidmi, ale i firmami. Jak to vlastně funguje? A co vám to může přinést, takové sdílení? To teď tady u nás vysvětlí v Českém rozhlase Olomouc Lenka Krobotová ze spolku Enercom, místní akční skupina Horní Pomoraví.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často ty energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin, které působí už někdy třeba iž 20 let na území a síťují právě ty subjekty hlavně na venkově. My jsme tedy k tomuto účelu založili konkrétně energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, neví co z přebytky, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme nějakou cestou dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství, fotovoltaiku nemají a tady tuhle levnější elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže ano, jde zrealizovat sdílení mezi výrobcema a odběratelama, kteří bydlí v jedné ulici, ale efektivita je větší, pokud je to větší společenství, více subjektů, různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny ze svých třeba výroben o víkendu. To se hodí zase třeba domácnostem nebo veřejné subjekty, protože velmi často bývají elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku nějakého společenství energetického. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, to znamená elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Ty poplatky, jako distribuční poplatky, se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, garantované ceny, jak byly kdysi zelené bonusy a podobně. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50 přes naše společenství. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
3: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A za chvíli si představíme čtvrtého Kanaďana v historii olomouckého hokejového klubu. Ten kratič.

0: V tom horkém počasí se teď trošku schladíme, míříme na led, na hokej. Olomoučtí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě a to znamenalo i zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně. To platí také pro Zeka Senišina, který je teprve čtvrtým Kanaděnem v historii klubu. Na Hanou se přesunul po nepříliš vydařené sezóně v Německu a krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zek Senišin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno. Takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
2: Dodal 29-letý forward, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední 3 roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
1: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tým, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
2: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2016 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senišin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
1: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
2: Vypráví se Senišin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
1: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa a nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Otavě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
2: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zek Senišin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu, Jakubové, Zbořil a Lauko. Před 2 lety dal v německé lize 27 gólů.

0: A na to by rád Nahané navázal. Z Olomouce Adam Kudet, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Za chvíli vám představíme jednu malou roztomilou sovičku s vykulenýma žlutýma očima. Žije převážně v horách a v naší republice je to silně ohrožený druh. Jak se sýcům rousným žije v olomoucké zoo, tak to zjistíme v dalším dílu našeho letního seriálu. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc. No a teď Krištof. A věř mi, za dveřmi čeká.

0: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desíce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Výhra. Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
1: No a dnes si představíme jednoho tvorečka, který žije převážně v horách a v naší republice jde o velmi silně ohrožený druh. Za dalším svěřencem Zoo Olomouc na Svatém kopečku se teď v Českém rozhlasu Olomouc vydáme se zoologem Janem Kirnerem.
2: Nacházíme se momentálně v takové odlehlé části zoo, kam málo kdo zavítá. Je to expozice chladnomilného ptactva, slangově tomu říkáme sovičky. A je to expozice také nová, která vyrostla v minulém roce. A jsou to tři voliéry pro různé druhy ptáků nedaleko lanového centra Lanáček.
3: Tak my tady stojíme u té prostřední, kde vidíme sice rousného sedět pěkně na stromečku a je to roztomilost sama. Já musím říct, že se nemohu vynadívat. Tohle je opravdu rozkošné zvíře.
2: Já s váma musím jenom souhlasit. Tato sovička má velkou výhodu, že je aktivní i přes den a návštěvníci je mohou vidět i přes den. A roztomilá je zejména, takové obecné znaky roztomilosti jsou velká hlava a velké oči. A u těch sov ta velká hlava je daná jednak tím, že mají nadýchané peří a jsou velice dobře přizpůsobeny lovu v noci. Velké oči, konkrétně u toho sice rousného, mají jasně žlutou duhovku a velice rádi je tak vykulí na člověka, který jde kolem. Literatura píše, že je to jakoby obranná strategie, že je to tak výrazné, tak výrazně žluté, tak jiné oproti všemu okolo, že případný predátor se toho může zaleknout a vzít do zaječích.
3: Kdežto nás to nutí stát a dívat se víc a víc. Každopádně my vidíme, že on poměrně dost zvědavě otáčí hlavičkou. Tu hlavičku téměř otočí na druhou stranu.
2: Sovy mají tuhle schopnost otáčet hlavou téměř do kolečka, téměř samozřejmě. Tady jsme právě u těch přizpůsobení na ten lov v noci. Sovy mají perfektní zrak, naprosto perfektní sluch a anatomická zajímavost je, že zvukovody, jakoby otvory v lebce pro uši, mají každý v jiné úrovni. Každý je jinak posazen, každý má jiný tvar, jakože levá a pravá strana je jiná, aby slyšeli, řekněme, přesněji a dokázali přesněji lokalizovat ty zvuky. Dále mají samozřejmě pařáty na uchvácení kořisti a tak jemnou strukturu mají jejich peří, že jejich let je opravdu neslyšný. Vůbec neslyšíte, že nad vámi sova letí v noci. Teďka síc rousný šel konkrétně se krmit. V zoologické zahradě tady krmíme drobnými hlodavci, konkrétně myšíma nebo třeba křečkama. Občas dostávají kuřátko a v přírodě se takový síc rousný živí drobnými savci.
3: Ano, my vidíme, že to tam má jako na dlani, má tam mističky s vodou a právě nějaké malé hlodavce, které jsou tam tak naservírovaní. Zatím se do nich nepustil, pořád se tak rozhlíží kolem. Kolik jich tady máte? My vidíme toho jednoho.
2: Ve voliéře je páreček, ale samici neuvidíte z důvodu probíhajícího hnízdění.
3: Tak uvidíme, jaký to bude mít výsledek, na to si samozřejmě musíme počkat. My tady vidíme zavěšené takové jakoby domečky malé.
2: Ty domečky jsou budky. Síc rousný je klasickým druhem, který k hnízdění využívá dutiny. Sám si je nevytesá samozřejmě, má zobáček uspůsobený k lovu a ne k tesání dutin, ale velice rád využívá dutiny třeba po strakapoudech. A s tím souvisí i to, že tenhle druh žije volně v naší přírodě. Se štěstím je můžete zejména v horách pozorovat tisíce, nejčastěji tak v dubnu hnízdí a můžete vidět, jak třeba z té dutiny někde ve starém buku nebo dubu vykukuje právě ten kukuč toho síce s těma žlutýma očima, takže když budete mít velké štěstí, můžete tyto roztomilé ptáčky vidět i v naší přírodě.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: No a já ještě doplním, že na zvířata olomoucké zoo se můžete podívat také na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co nabídne zítra Český rozhlas Olomouc, tak třeba budeme zjišťovat, jak tropická vedra zasahují do života lidí v Olomouckém kraji. Například v Šumperku na městském úřadě kvůli vedru dokonce změnili úřední hodiny. Povíme jak. Zaměříme se i na novinky v přerovském hokejovém týmu a pomalu vás začneme zvát i na akcemi nabitý první srpnový víkend, třeba na tradiční závod Šléglovská míle. Zora Jižková už v tuhle chvíli zve také k novým zprávám v 18 hodin a pak už vás čekají dechovky na přání anebo třeba legendy, ať se vám hezky poslouchá. Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT 2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Páteční teploty v Olomouckém kraji se přiblíží 40. Dělníci pokračují v opravách Šternberského kostela Zvěstování Panny Marie. Jiříkov u hradu Sovinec staví nové dětské hřiště. Zítra bude slunečno a teploty do 36 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Do Česka se vrací tropické teploty. V Olomouckém kraji může být zítra až 36 stupňů, v pátek až 38 stupňů Celsia. O víkendu by se pak mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horká znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů. Vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Zhruba v první třetině jsou práce na rekonstrukci kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Celkem přijdou na 67 milionů korun a hotové by měly být do poloviny roku 2028, říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
5: Teď probíhá realizace obnovy toho schodiště velkého monumentálního přístupového. Od podzimu začne souběžně s tím vlastně oprava toho průčelí, včetně věží, to znamená kamenné prvky, štuková výzdoba, omítky, dřevěné prvky, kovové prvky.
2: Místní část Křížov v Jiříkově na Bruntálsku bude mít nové dětské hřiště. Obec ho staví u autobusové zastávky a kaple svatého Františka. Sloužit má místním i návštěvníkům nedalekého hradu Sovinec. Práce budou hotové pravděpodobně do konce prázdnin, říká tamní nezávislá starostka Barbora Šišková.
6: Cílem bylo vybudovat nějaký takový bezpečný a zároveň i moderní a pokud možno ekologický prostor. Jedním z našich záměrů bylo také navázat tohle hřiště na nově budovanou stezku, která spojuje odstavnou plochu nad hradem Sovinec přímo s hradem Sovinec.
3: Sport.
2: Dva tenisté prostějovského klubu si zahrají osmifinále v mexickém Los Cabos. Jiří Lehečka se utká s hráčem druhé stovky žebříčku Wongem z Hongkongu a Dalibor Svrčina si o čtvrtfinále zahraje s Italem Darderim. Prostějovský rodák Jakub Menšík zase hraje ve Washingtonu a tam ho zítra čeká druhé kolo s Američanem Nakashimou.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekáme jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D1 na 296. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Bylo 18 hodin a my hrajeme pro radost. A to asi hodně dneska Martám, Martičkám. Urodilo se jich nejčastější ročník 1947, nejčetnější kraj Moravskoslezský a pak ještě samozřejmě i ten olomoucký. Pěkně zdravíme oslavenkyně jménem Marta a to také díky vašim přáním, která došla předem k nám přes web olomouc.rozhlas.cz formuláře na písničky na přání. Pokud tedy mířili na 18. hodinu, kam jste je určili, tak máme určitě a rádi zahrajeme. Pro paní Martu Sýkorovou z Mohelnice máte to den svátek a před dvěma týdny, představte si, oslavila krásné 91. narozeniny. Takže paní Martě Sýkorové z Mohelnice k svátku a samozřejmě i k narozeninám. Přáníčko od nás, také písnička a od dcer Martiny a vnoučat Jakuba a Julie. No a dál hrajeme k dnešnímu svátku a také narozeninám Martě Pospíšilové z Mohelnice. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu přejí tentokrát rodinka syn Miloš s rodinou. Komu? Paní Martě Pospíšilové z Mohelnice. A do třetice to, co k nám dorazilo zavčasu, paní Marta Lipenská, té zahrajeme u nás v Českém rozhlase Olomouc pro radost a k významnému životnímu jubilou. Popřejme jí do Zlatých hor hodně štěstí, pohody, lásky od jejich blízkých. A to přejí sestřenice Liba a Zdena z Bystřice pod Lopeníkem. A také se přidává Aneška, a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A také třeba vy, kteří chcete popřát a někoho pozdravit na lince 221 555 444, budete vítáni s výběrem písně, nebo se můžete přidat také do fronty a do schránky s číslem 723 70 33 51. Máme prý zahrát Na cesty skvělému zeťákovi Staničkovi, kterého zdraví babi s dědou, a moc pozdravuji taky děvčata doma. Vyřizujeme, vzkazujeme, předáváme. Dál rádi zahrajeme k svátku určitě paní Martičce, paní Hegrové Martě ze Štítu. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody přejí sousedé a my moc děkujeme paní Hegrové, rádi zahrajeme. Pokud byste chtěli zahrát třeba někdy až v budoucnu, tak prosím směřujte tu zprávu až v ten okamžik, kdy chcete zahrát. SMS formou není možné objednávat dopředu, napište tehdy, kdy chcete zahrát, v ten daný čas i den. No a ještě rádi zahrajeme krásně a příjemně a trošku i osvěžíme, pofoukáme už po dnešním docela horkém a dusném dni pro Vašika a pro Milušku, které moc zdraví jejich kamarádi Jarek a Marta, jestli Marta je, nebo možná Marta, Martinka, ale jestli je to Marta, tak samozřejmě i vám všechno dobré k svátku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Čas. Nekonečně dlouhá plynoucí řeka, proplouvající našimi dny, roky, staletími. Řeka času a život lidský, malé pozornosti.

odpočinku, čas všední a sváteční, čas veselý i čas vážnosti. Postojme chvíli na břehu řeky času.

a přibírá pramenky bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká touha vyplnit svůj čas něčím novým a hodnotným.

Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí.

0: neusínám, ne, to byla jenom večerka, kterou jsme si oprášili tentokrát se stříbrňankou a ty stříbrné trumpetky, ty jsou jasné, krásně to umí, krásně trouběli a tentokrát i zpívali večerku slavnou. A teď v 18.14 stávat, někdo umí nalézt pořádné nostalgické kousky jako pan Toník a někdo to umí nalézt i v archivu, když ten poslouží. Posloužil, pane Tondo, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím posluchače Moravského rozhlasu Olomouc a vás, pane moderátore Božku, a vlastně celý rozhlas Olomouc. Vzpomněla si na mě včera, 28.7., doufám, že milá paní Eva z Modřic. Vybranou písničku posílám výhradně, opakuji výhradně ji. Nemíním rozmělňovat své přání na vícero subjektů. Paní jen, Evo, jen pro vaši představu, měřím 180, já vážím 95. Ano, léčím se v mnoha směrech. Modlím se za uzdravení, jak říká Panna Maria v Medjugorje. Modlete se, modlete se, modlete se. Paní Evo, mějte krásné dny a zdůrazňuji i krásné noci. Olomouckém rozhlasu velice děkuji za zahrání, za možnost se stručně vyjádřit Hdobec Tonda z Bedějoště, Rudá z Horky nad Moravou. Upřímné nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a k tomu ještě je upřímná radost, že se nám podařilo takovou havajskou šlágrovou nostalgickou a že jste si na ní vzpomněl. 7 let tam bude, nebude tam 20 let, ale bude to snad Milan Mach a taky to zpívají čeká vokál a různé trampské kapely. Tak to bude ovšem takový šlágrový podvečerní kousek jako ze šlágru. No a písnička, ta udělá doufám radost také dalším zájemcům a adresátům. Takže zájemci o přání a věřčení přáníčka zahrajte naší babičce Martičce, té nejhodnější babičce na světě a že se těšíme ještě v srpnu na krásný pobyt u ní, jako vždycky skvělý a báječný hladivý. Moc zdravíme babičku Martičku. Také máme pozdravit všechny, kdo si krásně vyhrávají a vyhrávat budou. Už se těšíme na další krásné melodie. No a my doplňujeme, že je můžete vybírat nadále na lince 221 555 444 anebo přidat ten písemný vzkaz.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

A hned po svatbě do Plzně chtěla odjet, ještě dneska ve čtvrt na dvě.

0: šlágrová, vzpomínková, šustící z desky i v našem digitálním nahrání. No a teď taky jedna moc pěkná. Oprášíme a možná budeme i lisovat jižní plody, olivy a možná si nějaké přivezeme ještě ze zahraničí, ale olivová písnička teď zahraje krásně panu Jiřímu a komu pak ještě. Pěkně zdravíme a vítáme.
1: Já vám srdečně děkuji, já vás pěkně vítám, pane Bořku, dobrý podvečer. Vítám samozřejmě i všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc, i jim přeji krásný dobrý podvečer. Jelikož mě pondělí čeká gastronomický koncert, takže jsem rád, že jsem se dovolal, protože už to zase nastane. Takže bych tenhle hudební pozdrav věnoval velice rád a od srdíčka paní Lidušce do Olomouce, paní Marušce do Kroměříže, panu Vláďovi do Tovačova a nechcím a nechci ani zapomenout na ty naše marody, kteří nám dlouhodobě marodí. Pozdravuji srdečně paní Vlastu do Krnova, přeji brzké uzdravení, pokud je to jenom možné, a to rovněž přeji paní Jindřišce z Chropíně, která momentálně je teď na LDNC v Kroměříži. Přeji brzké uzdravení a návrat zpátky do tepla jejího domova do Chropíně. Takže to vám, vážení a milí posluchači, přeji upřímně od srdíčka. Přeji vám krásný středeční podvečer i večer a mnoho zdraví a štěstí do dalších dnů, které budou následovat. Pane Bořku, vám srdečně děkuji, vám přeji příjemnou službu a zase se někdy budu těšit na slyšenou. Bylo mi potěšením.
0: Přejeme tež, přidáváme se a přejeme i vám a těšíme se a olivu v zápětí vyšleme a vysílat ji budeme. No a písnička, doufám, udělá radost taky skvělé Marušce, které moc děkujeme za velkou pomoc, zdraví sousedka Jitule a soused D. Kdo se tady píše. Prosíme taky písničku poslat krásnou a líbeznou z lásky od Ilči manželovi Vašíkovi. A ještě prosíme také písničkou pozdravit skvělou kolegyňku Martičku, která měla nedávno krásné kulaté narozeniny. Moc na ně vzpomínáme a těšíme se na nějakou pěknou sešlost, až to počasí umožní a bude to příjemné třeba na podzim v takovém malém babském kroužku. Po naší práci zdravíme moc Martu Oslavenkyni.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olivová písnička před chvilinkou, ale dokonce i s modrýma očima v textu. A teď přímo modré oči pro paní Zdeničku. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechal zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Zdeníšte Kocenkov do Prostějova, Marušce do Kolšova, Marušce do Kromíříže, Marušce do Hrabočína, Julínce do Přerova, Hance do Předmosti a Jendovi do Štětovi. Děkuji vám, pane Božku, a zase někdy nadhledanou a mějte se hezky.
3: Děkujeme pěkně, pozdravujeme taky další adresáty i odesílatele z čísla 723 70 33 51. Do této schránky přišlo taky přáníčko, prosím, k svátku Martě Pluháčkové z Kozova. Přejeme jí všechno jen to krásné a dobré. To zdravíčko přejí seniori z klubu z Bouzovska, takže i Kozov a Doli a tak dál a tak dál. Ale přáníčko míří do Kozova, Bouzovsko, paní Martě Pluháčkové od kamarádů. No a hned je tu taky pěkně pozdravení z Brněnska od Evy z Modřic. Písnička je tu pro pana Antonína do Bedihoště. Díky za milá slova a písničku. Přeju všechno krásné, hlavně hodně zdraví, boží požehnání. Díky, všechno dobré a hodně zdravíčka všem od Evy z Modřic. Pozdravujte prosím skvělého dědu oslavence Jarka, kterému všechno dobré přejeme do Prostějova a toho času na zahrádku. Dědo, prosím, zítra pozítří se chráň, opatruj a moc radši nevylézej, bude hodně velké vedro. Rádi vyřizujeme, upozorňujeme nejenom vaši rodinku. Prosím, prosím, opatrujte se. No a teď si třeba zanotujte, zaspívejte a pokochejte se výběrem těch oček modrých v podání výběru paní Zdeničky.

0: To byly modré oči a pokračujeme v 18.32, 29. červencového podvečera a je potřeba už si dneska udělat takovou příjemnou vějířovou atmosféru, zahrát si krásně a zaspomínat třeba na milost, na dobrodružství teď v té následující písničce, ale hlavně poslat, pozdravit a kam pak ty pozdravy budou mířit teď od pana Květoslava. Dobrý podvečer, vítejte, je to na vás.
1: Přeji vám taky dobrý podvečer, pane Božku, zdravím vás, zejména vás, ale také všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc za to od Košic až po až, ale vlastně, když si to uvědomím, tak po celé země kvůli díky internetu se poslouchá Český rozhlas Olomouc. Takže hodně zdaru do práce vám přeji a teď k tomu, proč volám. Včera měli jmeniny ženy jménem Marta, což byla i moje žena, a Liduška z Olomouce neopominula a popřála jí všechno nejlepší a hodně zdraví. Mně nezbývá, než měla povinnost, že Lidušce poděkuji srdečně a popřeju i jí hodně zdraví a aby dál zůstala věrnou posluchačkou krásného Českého rozhlasu Olomouc. Vám, pane Božku, děkuji a mějte se moc hezky.
0: Taky moc děkujeme za krásná pozdravení. To byl pan Květoš a dál už je tu přáníčko tady těm dnešním oslavenkyním Martám a máme jednak zamířit s přáníčkem a písničkou taky za naší tetou Martou, kterou zdravíme do Olomouce. Snad se má fajn a pořádně, ať zvládne nadcházející horké dny. Pohodičku a příjemná pozdravení posílají kamarádky a soused bývalá, nyní už bydlící jinde. Děkujeme za pozdravy, děkujeme za propojení, že můžeme propojit a krásně i zavzpomínat teď i s tou písničkou, která určitě udělá radost taky z dalšího přání SMS-kového paní Martě Kmécové z Rapotína. K její jmeninám přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, pohody. Liduška a holky ze zahrádky adresují to přáníčko paní Martě do Rapotína.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: a dál oblíbené chaloupky pod horama v 18.38 posíláme všem, a to díky výběru paní Staňky, kterou zdravíme, pěkně vítáme.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Chtěla bych tohle písničkou pozdravit a poděkovat za písničky, které mě poslali. Je to Zdeníčka z Holubic, Zdeníčka z Rochova, Jana a Jiří z Roštění, Ladíček z Tovačova s kanálkama. Pozdravuju i jeho sestru Liduška z Olomouce a Liduška z Jeseníku, Pohárková babička. A děkuji všem a přeji hodně, hodně zdravíčka vám všem. I vám do rozhlasu, pane Božku. A děkuji moc za písničku.
0: Děkujeme za přáníčko. A následuje to, které přišlo SMS formou a míří do Olomouce za Peťou a Broničkou s Tejskalovými, taky ale do Hrochova za Zdeníčkou Šínovou i Jarmilkou s Jarmilkou taky. Tedy Zdeničce Šírové s Jarmilkou a do Bílovic Věrušce Halouskové, do Krnova Vlastičce Skotálkové a všem, kdo poslouchají, tak písnička pro radost, pro potěšení, mnoha pozdravení. Už tady posíláme od Boženky Horničkové. Další přání míří též ovšem od Miloše pro věrnou kamarádku skvělou Dášku, kterou moc zdravím a přeju jí všechno nejlepší ke krásným narozeninkám. Přeťukneme si a moc se těším na krásné oslavy. Marušce z Červené vody, Věrušce s vnukem Adámkem i Zdeničce z Prostějova a taky Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže i Břeťovi ze Štítů, Jiřímu z Litovle písničku srdečně posílají Jana, Jiří z Roštění. A prosíme ještě také zahrát k narozeninám babičce a k brzkým nadcházejícím narozeninkám, ke krásnému jubileu, půlkulatinám také dědovi, a jim to dál krásně pasuje, tak jako doteď dlouhá léta. Těšíme se na brzké setkání a přejeme všechno jen a jen

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Jedna baboucká koňácká s koníčkem teď v 18.44 na přání pana Oldy a poslaná bude kam pak. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer. Radím Český rozhlas za všechny jeho posluchače a vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. A posílám pozdrav rodině Gotwaldové do Doubravice, Liduše Siglové, taktéž do Doubravice, do Mohelnice, Martice, Václavské, Kvátku, do Zábřa, Emilce, Horákové a do Velkých Hrocín, Možence Petrželové, která má zítra kulaté narozeniny. Děkuji vám a všechno.
4: Děkujeme a gratulujeme, blahopřejeme. Pozdravení posíláme od Oldy do těchto míst, no a pak taky krásná pozdravení od Heli a spol do domovů penzionu v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, taky v Náměšti, v Lošticích, v Litovli na Července. Písnička taky samozřejmě personálu, sestřičkám, pečovatelům a přejeme pevné zdraví, hodně rodinné lásky, porozumění od Heli s děvčaty. Pozdravení rádi vyřídíme, když nám vytrváte po telefonních linkách a za chvilinku, za vteřinku, když u vás budeme moci být na lince 221-555-444. Hned se o vás postaráme. Jen prosím, vytrvejte písnička, ať udělá velkou radost skvělému kamarádovi Jarkovi, který bude mít ty krásné narozeniny, na které jsme pozvaní a doufejme, že to bude za příjemného, přívětivého letního počasí. Tak akorát. Tak všeho dobrého, tak akorát přeji kamarádi, kumpáni. Moc pozdravení máme vyřídit také ovšem skvělé babičce a poděkovat jí za krásné prázdninky a těšíme se, pozdravení posíláme z příprav na dovolenou na cestu na jih. To není úplně potřeba, protože my tady budeme mít mnohem větší teplo, ale užijte si třeba případně u moře, mořátka a teď ještě řechtacích koníčků z babouky.

0: rázně, schasníky, babůky a teď ještě v 18.50, možná podvečerně, příjemně, tak už takovým tím výjířkem příjemně osvěžíme krásnou nostalgickou zasněnou melodii možná o té lodičce Lucí na moři, na mořátku v Itálii, ale hlavně s pozdraveními od Lidušky, dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Dnes mám takové krásné přání pro Martičku Pytlíčkovou do Senice na Hané. Přeji ještě jednou, Martinko, hlavně pevné zdravíčko a plno pohody do dalších dnů. A dále chci poděkovat tvému Květoškovi za milá přání, které mě poslal. Protože Květošku, ty jsi celý život stejně poctivý, příjemný, o všechno se staráš. A hlavně v Sokole, v divadle a tak dále, by jsme si spolu mohli zahrát. Často na to vzpomínám i na tu naši krásnou Senici, která mě stále chybí. A dále děkuji všem přátelům, který mě posílají písničky. A vám, pane Bořínku, přeji též hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děkuji a naslyšenou.
0: Za všechny děkujeme, dík, posíláme také ještě za přáníčko. A to přání je k svátku a brzkým narozeninám naší kamarádce Marťolince Martě, která má ten svátek dneska a brzké narozeninky. Zdraví kamarádka Jitka a kamarád.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hluk z nové dálnice u Přerova splňuje normy. Mladí lidé můžou získat v Jeseníku startovací byty. Pracovníci Povodí Moravy pokračují poblíž Litovle v rekonstrukci jezu Šargoun. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov splňuje všechny hygienické normy. Uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
0: Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice prokázalo podle silničářů i měření u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy. Uhradí je město Přerov. Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné je 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. Kdo může bydlení získat, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: O městský byt mohou žádat lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní a jejich příjem se pohybuje mezi minimálním mzdou a 1,5násobkem průměrné mzdy. Zároveň nesmí vlastnit ani užívat jinou nemovitost vhodnou k bydlení a nesmí mít vůči městu Jeseník dluhy po splatnosti. Podmínkou je také, že nejsou v exekuci ani insolvenci.
0: Rybí přechod pro bezpečnou migraci vodních živočichů staví na jezu Šargoun poblíž Litovle pracovníci Povodí Moravy. Je součástí kompletní rekonstrukce jezu, který je poničili předloňské záplavy. Celkově si investice vyžádá víc než 63 milionů korun. Jak bude cesta pro ryby vypadat, to ví mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Rybí přechod bude tvořen střídáním kamenných brodů a tůní. Bude celkem dlouhý přes 43 metrů a umožní rybám i dalším vodním živočichům překonávat 2metrový výškový rozdíl. Jeho výstavba potrvá ještě zhruba 2,5 měsíce.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si východočeši přivezli náskok 1-0. Jablonec zase po porážce 2-3 ve Varaždínu zítra přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně na dálnici D1 na 298. kilometru u Loučky na Přerovsku ve směru na Ostravu stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu

Do you. Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Naší prázdninovou procházku po 50 let starých deskách dnes máme u kapely Electric Light Orchestra, která v roce 1976 vydala své šesté studiové album, desku, která se jmenovala a stále pořád jmenuje A New World Record. A je to úžasná jízda od začátku až do konce. Čtyři úspěšné singly a Jeff Lynne tady definitivně prolomil tu jakousi pomyslnou hráz, která mu bránila vstoupit do absolutní světové špičky. V Americe ho už tou dobou měli radši než doma ve Velké Británii, ale tady se trefil opravdu do černého natolik, že hit parády padly na záda, stejně tak jako fanoušci, kritici, jak kteří, ale vzhledem k tomu, jak báječně se ta muzika poslouchá až do dnešních dnů, tak je zbytečné cokoliv dodávat. Začali jsme klasikou Do You, což byla jediná starší věc, kterou Jeff Lynne napsal už 5 let předtím pro svou předchozí kapelu Move, ale jinak jsou to samé z Bruce'u nové novinky, včetně otvíráku písničky Tightrope, kterou si pouštíme právě teď. Tak si to všechno užijte. Electric Light Orchestra v legendách Českého rozhlasu Olomouc a jejich šesté studiové album A New World Records.

Tightrope, písnička, která otvírá album A New World Record kapely Electric Light Orchestra z roku 1976. A vlastně tuším jediná, kterou si dnes budeme hrát a která nebyla na singlu. Ta následující už ale singlový úspěch zaznamenala, a to po obou stranách Atlantiku, kde doslova bourala hitparády a držela se v žebříčku proklatě dlouho. No a v Americe to byl první pozlacený single pro Elo. Telephone line.

Telephone Line, už čtvrtý úspěšný single z alba A New Year, New World Record kapely Electric Light Orchestra, který byl vydán v květnu 1977, tedy ten single, jinak album v závěru roku 1976, a i proto si ho můžeme hrát v prázdninových legendách Českého rozhlasu Olomouc, ve kterých se vracíme vždy k 50 let starým deskám. Třetím úspěšným singlem byla Rockaria s krásným operním zpěvem Mary Thomas v úvodu, a nejen v úvodu písně.

Rokária, úžasná jízda od začátku do konce kapely Electric Light Orchestra, kterou v roce 1976 tvořilo to základní trio, to znamená zpěvák, autor a také multiinstrumentalista Jeff Lynne. Spolu s ním tam byl Bev Bevan za bicími a Richard Tandy na klávesi, basu třímal Kelly Groukat a co se týče těch houslí a tak čela měli na starosti Hugh McDowell a Melvin Gale a za housličkami seděl nebo stál podle toho Mick Kaminsky, legendární postava nejen kapely Electric Light Orchestra, která je poměrně výrazně slyšet asi v největším hitu a také prvním singlu z téhleté desky, písničce Live and Think. Psal se rok 1976, dnes by vám v rádích asi tahle ta pecka s těmi houslovými předěly neprošla, ale tehdy zlatá doba.

Ten fejn na dotyk geniality, ale to se Jeffu Lynnovi stalo v jeho skladatelské tvorbě za ta desetiletí mnohokrát. Ty jeho písničky jsou prostě v mnoha případech skutečně geniální. Co stojí za zmínku, tak byť nebyly uvedeny na desce, tak tam byla hned trojice zpěvaček, které se účastnily jedné skladby, a to holky ze skupiny Fanny. Jejíž desky jsme si také hráli v legendách Českého rozhlasu Olomouc a mimo jiné je tam i Petty Quattro, méně slavná sestra Suzy. A protože nám zbývá ještě chvíli čas v legendách Českého rozhlasu Olomouc, tak si pojďme pustit alespoň kousek závěrečné skladby celé desky New World Record kapely Electric Light Orchestra, kterou jsme si dnes představovali. Shangri-La.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem. Bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
2: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
3: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku a to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
1: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
4: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50 než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házel jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si ji pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Když jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. a 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kdo se ti boji, jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo. A bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou.

0: těsně před vysíláním. Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění. Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015? Nezměnilo, bylo to, ne, je to, bylo pořád, to vždycky
1: je to,
0: u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, proč mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, který bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to.
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka. Vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval jste se do toho.
1: A mě to chytlo.
0: Kdo vás k němu přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky, říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy dál. Budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dozadím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat na tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No karafiáty tenkrát, že jo?
4: Byl. Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako jo. Každé rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Je. Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle.
5: No, těsně vedle.
3: No, prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16-letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní partii, ano?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku.
3: Koleno, na koleno, ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: My jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. Měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu. Tak jako bych...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, teď ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když vám druhý den po porodu řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že jo, byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. To, co to dělalo s vaším no. mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železný deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Tej vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No, teď už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od no. Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme, no to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
3: No, tak
5: já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečím často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkujeme.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Devatenáct roků.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No, bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak

0: že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no tak to trvalo vlastně roka čtvrt nebo roka půl. Přitom...
1: Radek měl úplně stejnou, jako, že to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
0: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
1: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je... No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit, takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít, nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk. Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak,

0: Ona, ja ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
1: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to je lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
2: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. Zas, a babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
1: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To, že někdo dával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. Dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi, no.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem již nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel. Že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
1: Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, jo. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když si to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pámbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl, láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, jo, Tonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, panenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás. Je kluku Hastrmanská.

0: peach ball. Separase pori pníčka.
1: Jelena, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl.
4: Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
3: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce.

doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá. Jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Nenadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky,
0: mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétní dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm. se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm.
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo.
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože
0: ano.
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka mm-hmm. ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo. Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to
1: a
0: případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo s ním něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm.
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm.
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze a mm-hmm. pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. A v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano,
1: ne?
0: Ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku z Krnova. Držte mě palce v hřebikách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5krát pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali a to
0: dobře.
1: Je tak všechno k tématu. Ale každopádně dobře mě všechno černý nabilím, takže s vámi absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hudba laskavá.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda, no 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic, krásný večer Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnáci a posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si přišel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mně někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Hejo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin, nebo 40 hodin, tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, a, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profesor, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A už je to dělá 30 roků. No tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, ono se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já že mám leta, když ve 4.80 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A v ruce držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo?
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: To mám hodně, za těch 30 roků, kde to bylo zaměstnanců, co se zaměstnávala, tak, no.
0: Mm-hmm.
1: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jak já, a jak se mě zaměstnávala a musel posmrtit.
0: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svojil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočině tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vědětovat. Ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál kare, a říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Mm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ježera je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. Mm-hmm. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo. To nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roku. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to, no tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval. Zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každý tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zase bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfas, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No měli jsme

0: jsme měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
1: máte zkušeností víc než dost, že jo?
0: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
0: No, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano.
0: Tak, to je tak.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal úklid v jedné prostě pro jednu společnost. Prostě jsem dělal úklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel, jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako to, aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak třeba písemně, aby se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, takže to nebylo jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no, to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme
1: třeba...
0: budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samo těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno. Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No děkujeme za přízeň.
1: A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí. A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí. Ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc. Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. A já jsem vám půjčil 50 tisíc. A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo? Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících. No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50.
0: Jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo. Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola.
0: Že jo, jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále bavíte,
1: jo? Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40. Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A je to furt mezi náma.
0: No, a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam, nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody.
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo o nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové, jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu, ano, že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou te sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to rád kledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuji moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Korn a písnička Té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat, Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a Jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo.
0: Mm-hmm.
1: A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje, a jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku, jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Ne, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi do
0: celé vaší rodině,
1: Bystrého,
0: ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka. A prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste se psali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že, jo, že si věříme, jo. No, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo, jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom
1: to
0: u toho, jakože...
1: Ano, jsem pár švestek, jo. Se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý kvetnul krásce po půl jedné. Pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měli jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Boletická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a mít nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdní, narodil. No a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jiných příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak se mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano.
1: On asi, jestli si to někde uvěřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem upustila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku, nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo, a možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: No, rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo. A tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste si nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal. No. Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, protože jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No a jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano, podle...

0: Podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak, a není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení, když jsem jim řekla tady mi dluží 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo
0: jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít, jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde a hned mi to dává, protože ví, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte, jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, už jsem to říkala vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne,
0: tak,
1: opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to,
1: si
0: je
1: to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, tak to byla asi jako moje dcera, jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím, ale řeknu dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes a tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a hned mi ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili.
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už jako, se neobjevovali.
1: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kterých jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má 5 dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém
1: jako půjčila jsem mi peníze a zhodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi na kromě děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuji moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuji.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Prahy.
0: Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No, pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz. A přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak na konec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého, ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portiš.

0: Řecka. Přemožitelů Ivristu zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
1: Není to zbytečná přítěž.
0: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
1: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
0: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
1: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
0: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámů? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
0: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
0: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle 1 muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle 1 ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan 2 srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval

0: zachoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
1: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
0: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
2: Co to je?
0: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
2: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
0: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
2: Však už se něco najde.
0: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
2: No žádný otazník.
0: No, osten.
2: No, žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
2: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců, teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
2: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
2: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se: když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
2: Hodls. Nemyslel si, doufám, že má Trump posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trump má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali Trump, ale pylon s emblémem.
2: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
2: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hillary a Tenzing dosáhli Everestu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
2: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Everest.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
2: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.